0: Brembské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 28. července strávíme opětovně ve společnosti dámských hlasů Trampské písně.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.

jednou jsem udělal takovou chybu, že jsem uprosil produkčního, i když to bylo neregulérní, aby mě vyplatil dopředu honorář, a pak jsem zjistil, že mě ta práce už tak nebaví. Když to dělám zadarmo, i když ji velice miluju, to je... No a abych řekl pravdu, tak já jsem jednou dokonce měl takový pocit, že se mi dělo bezpráví, protože jsme dělali film, kde hrála Milena Dvorská takovou dívenku na Stavbě mládeže. Slávo Zahradník, to byl jeho první film, si tam namlouval, ale já hrál takovýho šofírka prostě, který už měl trochu za ušima, neustále jí právě nadbíhal ty dívce a to, a pak jí jednou pod jistou záminkou dostal do Maringotky a tam se pokusil jí proti její vůli prostě se s ní tam nějak povídat si, nebo... Já mám zakázaný od manželky, abych tady říkal některý cizí slova. No a Milenka Dvorská upozornila režisera Hubáčka, že čeká miminko a žádala, aby ten, protože film se točí chronologicky, aby ten záběr udělal co nejdřív prostě, aby nemusela mít obavy o normální průběh toho porodu. No a ten režisér nějak na to zapomněl a jedno nepá. A zítra děláme, Milenko, tu scénu s těho nabále beze mě. Já už to nemůžu riskovat. Já pán tak to škrtne, to on pá. Ne, přemluvíme ji. Nepřemluvili? Já jsem myslel, jako co teď bude, a přišli a povídají, dáme na pevno kameru, tam dáme slamník, na to hodíme pár jejich jako toho šatstva, aby to vypadalo trošku, že tam něco. Já pám na slamníku, to je poprvé, když jsem měl hrát milovníka. Jednou už jsem ho měl, to mě nabídli, ale ten byl jen v prvním jako obraze, ještě po titulkám povídají, ale celý film se o tom mluví. Tam nás ano, pošmístr Jouza jede k své milé a na přejezdu ho přijede vlak. Řekli, nedá se nic dělat, prostě ta scéna tam být musí, tak já jsem ulehl na slamník. A teď to spustili, tam bylo lidstvo najednou v tom ateliéru, menší bude tamhle se slamníkem a to. A teď mě to deprimovalo, to byl pomocný zvuk, jak on povídal, dej jí pusinku, tak já u kousku slámy. A trošku pod cukínko, já jsem najednou vstal a pám, poslední Hubáčko, co když mi to zůstane tohleto. Jak to potom, takže to by on byl vlastně právně zodpovědný za to, že já jsem zvrhlík.

vrátíš a je po mně. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Když do hospody vešel, tak jenom rukou má. Chlapi, žádnou whisky, ta kazí dobrý mrav. Mám sebou košík jablek, jsou samej vitamín. Tak pospěšte si honem, než sám je všechny sním.

0: brother.
1: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

0: Hle, idyla. Stará hospůdka dýše klidem a pánové Snětina a Heroun pomalu a s rozvahou utírají rukávem kraje sklenic, než se napijí. Pan Snětina dlouze a mlčky. Pan Heroun s hlučným mlasknutím. Denně u téhož stolu, denně v tutéž dobu. A denně táž řeč. Vzala kastrol, praví pan Heroun, a staví sklenici na stůl. Já uhnul. Kastrol rovnou do zdi, ale nerozbil se. Neřek bys, taková rána a kastrol se nerozbil.
1: Tak, tak.
0: Kývá hlavou pan Snětina. Tak ty jsi uhnul, dobře si udělal. Neuhnout se, tak tě trefila. Kde bys dneska byl? Hehe, neuhnout se. No, bodejť. Kastrol se nerozbil, ale odprejsk. U ucha je odprejsknutej. No to víš, já jsem po ní skočil. Zasmál se pan Snětina. Vždycky se zasmál, když pan Heroun k tomuhle došel. Skočil jsem ti po ní a popad jsem jí. Kde si popad? A pan Snětina otírá sklenici rukávem. Heroun čeká, až se Snětina napije. Snětina udělá lok.
2: Pod krkem. Já jsem tí rav pod krkem a zmáčk. Jářku a zařval jsem.
0: Ta koukala, co?
2: No, to víš, koukala. A zařval jsem na ní. Takováhle budeš malinká, couro. Tak jsem ti zařval.
0: Dobře si udělal. Nezařvat, doví, jestli by si obstál. Pomalu by si neobstál.
2: No, dyk, dokládá pan Heroun.
0: Pomalu a s rozvahou dva staří přátelé popíjejí své pivo. Pan Snětina dlouze a mlčky,
2: pan Heroun s hlučným mlasknutím.
0: Druhého dne s malými změnami totéž. Vzala pekáč a po mně, já uhnul pekáč do zdi a já ti po ní skočil. Dobře si udělal, tak tak, kde pak neuhnout, kde bys dneska byl? Třetího dne totéž s mlýnkem na kávu. Vzala, netrefila, to se ví, skočil po ní, pod krkem, zařval. Dobře, že si zařval, neobstál bys. Kdo ví, jestli by si obstál? Jednoho dne pan Heroun nepřišel. Paní Heraunová se trefila. Odsoudili ji na 10 dnů a přitom taky svědčil pan Snětina.
1: Inu, jak spolu žili, jako manželé. To mi Heroun kolikrát vypravoval. Žijeme spolu po manželsku.

tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vztyčovala.

lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Dnes každý říká Brhlík a Sojka, to už se nevidí taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.

Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. Desítka pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.

0: Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne, žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne, výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Zatracení blázni od Falešné karty.
2: Country rádio, nejvíc country a českých písniček.

0: sebe.
1: Hele, dobrý den, dědo.
2: Dobrý.
1: Horko, víte?
2: Horko? Tomuhle říkáte horko? Drahý pane, já pamatuju takový horka, že jsme slepici museli dávat do kukaní pytlíky s ledem, aby nám nesnášeli vejce na tvrdo. To byly horka, pane.
1: Dobrý. Prosím vás, jdu dobře na křivoklád.
2: A v 31. pane, to byly takový hice, že když náš pes honil zajíce, tak šli oba krokem. To byly horka, zlatý horka, pane.
1: Ano, já jsem se vás ptal, jestli se tady dostane na křivoklád.
2: Na křivoklád, tadyhle tudy, to je pak, to jdete úplně špatně, člověče, jde pak tadyhle tudy na křivoklád.
1: Já to tady totiž neznám, víte, já nejsem zdejší.
2: No jo, to pozná malý dítě, že to tady neznáte. Jo. Ale pak tadyhle tudy na křivoklád, a ještě, že jste se mě zeptal, protože to byste tady jináč bloudil až do rána. A nakonec byste přišel stejně úplně někam jinam. Víte, kam byste přišel?
1: To nevím.
2: No tak to vidíte. Někam úplně jinam. Drahý pane, nejhorší je, když v životě člověk někam jde a neví kam.
1: Jenomže já to vím, já bych se rád dostal na křivoklad, proto se vás ptám, kudy se tam dostanu.
2: No, to já vám povím, já to tady moc dobře znám, víte?
1: Jo?
2: Ne, že bych byl zdejší, já jsem rodák z Broumovic. Z Broumovic, ale tady jsem přes 40 let.
1: Jo.
2: Já jsem se sem přiženil nešťastnou náhodou.
1: No tak to je dobře, že to tady tak dobře znáte.
2: No jo, já tady znám každý kámen jako svý boty.
1: Jo.
2: A zase boty jako svůj vlastní kámen.
1: Tak to je zajímavý, co mi tady povídáte, ale já bych přece...
2: No, hlejte, zase to moc zajímavý to není, když uvážíte, že jsem tady přes 40 let. Zajímavý by to bylo, kdybych to tady po těch 40 letech vůbec neznal.
1: To je pravda, jenomže vy to tady naštěstí dobře znáte, takže mi můžete říct, kudy se dostanu na křivoklád, protože já nejsem zdejší.
2: Dobře znám.
1: Já jsem totiž z Prahy, víte?
2: Promiňte, že vás ruším, nezapomeňte řeč, ale když tak na vás koukám, nejste vy z Prahy?
1: Jsem?
2: No.
1: Jak to víte?
2: No, to já se kouknu a hned poznám. Vy totiž všichni máte takovej žluto-zelený ksicht. Něco jako povadlá kapusta. Nic vezlím, víte, ale já když vidím takovouhle strašidelnou vizáž, jako máte vy, tak si řeknu, vydá zase jeden chudáček nedůživej z Prahy.
1: No,
2: no nic vezlím, nic
1: tak
2: vezlím.
1: Vidíte, proto jsem se vydal do přírody, abych se nadechal čerstvýho vzduchu.
2: No
1: rád bych se dostal na křivoklád, abyste mi řekli, kdy se tam dostanu.
2: A co tam budete dělat, kromě toho čerstvýho vzduchu?
1: No, jdu na vejlet, abych se tam nadechal čerstvýho vzduchu.
2: No nic myslím, že se vás ptám, víte, to já vám rád poradím, já to znám všude, když chcete na křivoklád, tak vám řeknu na křivoklád, kdybyste chtěli na Líšnici, tak vám řeknu, sakra, nechtěli byste jít na Líšnici?
1: Co bych dělal, prosím vás, na Líšnici?
2: Tam je vzduch, drahej pane, a pivo jako křen, zeťák ho tam šenkuje, jestli vám můžu dobře radit, jděte na Líšnici, to se dáte, helejte, takhle vlep.
1: No moment, já nechci na Líšnici, já chci na křivoklád a když jsem si řekl, že půjdu na křivoklád, tak tam taky dojít musím.
2: No prosím, když musíte, tak musíte, to já vám to neberu, já to znám tady všude, když chcete na křivoklád, tak mám řeknu, na křivoklád, když byste chtěl na Líšnici, tak mám poradit na Líšnici. Když já znám to kolem, ve všem okolí dobře, když jak říkám, tak já nejsem zdejší, já jsem z Broumovic, víte, rodák z Broumovic. Safran, nebyl byste tam někdy?
1: Kde, prosím?
2: Broumovice,
1: no,
2: Broumovice.
1: No nevím, kde to vůbec je. Mě to taky nezajímá a Broumovice mě vůbec nezajímají. Řekněte mi, kde, kudy se dostanu na křivoklád.
2: Víte, mě pořád vrtá hlavou, že vy jste mi takový nějaký povědomý. Tak vážně, jste nebyl v Broumovicích?
1: Bude bych vám nebyl povědomý.
2: Neměl jste tam před první světovou válkou, neměl jste tam trafiku? V Broumovicích, tam byl jeden takový chlapík.
1: Bude bych vám nebyl povědomý, tady na mě půl hodiny koukáte.
2: A víte, že to je možný? No jo, konečně, když vy jste z Prahy, tak jak bych vás možná z Broumovic?
1: Kruci,
2: zvláště, když už jsem tam přes 40 let nebyl.
1: Dědo, vy máte nervy ze železa.
2: No jo, a víte, čím to je, mladý pane?

0: že já mám nervy jako ze železa.
1: Vy máte nervy ze železa, ale já mám nadranc. Řekněte mi, a naposled se vás ptám, kudy se tam dostanu?
0: A kam, prosím vás?
1: Na Karlštejn.
0: Na Karlštejn, to jdete.
1: Co to povídám, na Křivoklát?
0: Jo, na Křivoklát. No vidíte, konečně rozumná řeč. Tak poslyšte, když vyjdeme tady z toho standpunktu, jak tady sedíme, vezmeme to jako výchozí bod, pak spojnice. Nechtěl byste radši na Líšnici?
1: Já chci na Křivoklát.
0: Tak hlejte, abyste nelitoval, pane, tam je vzduch jako křen, pivo jako křen, zeťák, to je taky křen.
1: Já chci na Křivoklát.
0: Počkejte, na Křivo... No tak to jsou dneska lidi. To bude asi z toho horka. Řve na Křivoklát, já chci na Křivoklát. A nakonec jde stejně na Líšnici.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

zase klid. Vzal jsem bohužel náš od větů, toulá se po vlacích a zpívá náprava.

jako huragán. Žhavé slunce řeže v ramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí

zvedá k nebi ze všech stran. Stovky kopit pustou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek dartech, písek obočí, omývá pod nespočetných ran. Se svým stádem pustou zemí letím,

asi tak rok, co já na bále byl a u stolu seděl a červené pil. Kolem lidí jak much, samý tanec a smích a girlandy světel. A venku tál sníh. Každej pil, zpíval, tančil, jak žádá si zvyk. Pak uprostřed parketu zvedl se křik. Už kapela stojí a parket se prázdní tam pod věncem s chvojí.

ruce mává. A ten druhý zasnul už, potom ten s nožem budnul a ve chvilce příští blaň opíše kruh a láhev se tříští, ten s nožem si lep, možná chce se mu spát, druhý držel si bok, potom vzdychl a spad. Dvě pravdy, dvě lži, to při sobě leží.

Napsal jsem domů dopis. Udal jsem mi zpáteční adresu. A čekal, že někdo odpoví. Žádný dopis nedošel. A já jsem pochopil,

život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu.

je na pahorcích, světkové němí. Lílie bledé svítily na praporcích,

zvoní na neděli a čas se vleče. Rezavé skvrnky zůstaly na čepeli u jílce meče.

dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž

pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná

k vám oknem, něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

0: tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem věděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bralo jí to na stranu, asi jí tížilo, že jaro nedělá.
1: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: Kněžná fialinko, proč se

nemá doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamává, vítr je příhodný a stálý. Za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumírám.

Je to spousta roků, kdy jsem tě mýval rád, za každej úsměv celý svět bych dal. Ty jsi byla jako sen a já po nocích ti zpíval a po bárech se za nás chodil rvát. Teď po létech tě potkám,

prodám to, co nedá se prodat. Pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Já z dohledu tě ztratil, jako všechno z téhle doby, a bral každej kšeft, co za to stál. Ta láska k putikám na nás zanechala stopy a život kolem zběsile sehnal. Tak nemůžu si pomoct, jsem rád, že tě vidím, ty roky jsou na nás obou znát. Jdem dál proti času a ty mi něco nalej, pojď zkusit jako za starých se smát. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě, otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

Nelituji ničeho, co mne kdy v životě potkalo. Ničeho, co jsem kdy udělala. Ale někdy mě tak napadá, že bych spíš mohla litovat toho, co jsem neudělala a co se tedy i mou vinou vlastně vůbec nestalo.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec. Přestože Evropané kouří stále méně, černý trh s cigaretami roste. Více než každá desátá cigareta vykouřená v Evropské unii dnes pochází z černého trhu. To je nejvíce za posledních 11 let a evropské státy kvůli tomu přicházejí o desítky miliard eur na daních. Do známého skalního města u Turnova nás vezme kolega Luboš Dvořák.
2: Dnes se vydám po stopách malého Vaška z filmu Jak dostat tatínka do polepšovny. Už zámek Hrubá skála, tyčící se na okraji skalního masivu, je úžasný. Z nedaleké vyhlídky Ulvíčka čeká ochutnávka nádhery Hruboskalska. Ve skalním městě si bizarních tvarů i překrásných zákoutí užijete ještě víc. Navíc právě zde je takzvaný dračí zub, který zdolal Luboš s Vaškem. Ona skála se ve skutečnosti jmenuje Skautská věž. Tento příběh je z roku 1978, jenže v létě roku 1906 vylezl Rudolf Kauška z páru na dračí zub ve Skaláku. Tento výkon je považován za první doložený horolezecký počin v této oblasti a odstartoval tradici, která se během let stala neodmyslitelnou součástí českého ráje. Pískovcové věže Skaláku si postupně oblíbili místní i návštěvníci ze širokého okolí a lezení zde dodnes patří k symbolům kraje. Letošní výročí připomíná nová horolezecká galerie 120 let lezení ve Skaláku, která je k vidění v prostorách bývalé konírny hradu Valštejna. Ze stínu skal zdraví Luboš Dvořák.
1: To byly víkendové zprávy. Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pětatřicet let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

Jaroslav Samson Lenka, písnička Trávou, tak věřím, že zrovna tahle ta písnička dneska v 19 hodin zazní v Půlčinách v Horní Lideči, kam právě dneska Jarda Samson Lenk zavítá, bude tam hodinu zpívat, tak věřím, že si to tam parádně užijete. No a že jste si taky užili tu ranní porci jeho muziky po 8 hodině na Country Rádiu. Tak hezké dobré ráno vám přeje Katka Čepelíková, chystám pro vás Hoptropáky, Rickyho Skekse nebo třeba Jitku Vrbovou. A taky tady máme víkendový pokec. O čem tentokrát bude? Tak bude samozřejmě, bude souviset s těmi teplotami, které nás čekají nejenom o víkendu, ale zejména tedy v tom příštím týdnu. Takže teď by mě zajímalo, musíme pozbírat ty tipy na příští týden, kdy ty teploty dosáhnou až 36 stupňů Celsia. Od čtvrtka do soboty by to mělo být opět trošku peklíčko, a to nejenom doma, ale i po venku. Tak se na to můžeme připravit, tak jak pak bychom měli a mohli zvládnout tyhle ty vysoké teploty. To je téma víkendového pokecu na Country Radio. Tak klidně volejte 210 323 333 a vy ostatní, kteří zatím nevíte, jak tohleto horko zvládnete, tak si připravte tuštičky, papírky a můžete si zapisovat ty nejlepší tipy. A nebo se taky podívat na Facebook Country Radio, kde samozřejmě můžete také přidat nějaký ten dobrý týpek. Teď už ale Hoptropáci, přeju vám krásnou sobotu spolu s Country Radiem. We'll be right back.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Dneska si povídáme o počasí, v podstatě jak zvládnout ty letošní poměrně vysoké teploty, tak od čtvrtka do soboty 31 až 36 stupňů Celsia. Teď o víkendu máme takovou přípravku, to budou teploty do 30 stupňů, ale mě by zajímalo, jestli i vy máte nějaký tip, jak vlastně tyhle ty vysoké teploty zvládat. Tak dobré ráno.
2: Hezké dobré ráno.
1: Dobré ráno, Velo. Tak povídejte, jak pak bychom mohli zvládnout ty vysoké teploty, které jsou před námi?
2: Já mám jedinou, ale to už teda nedodržuju, takovou metodu nohy do vody, hlavu do piva.
1: Jo, takhle. A proč už to nedodržujete?
2: Protože jsem od pana doktora dostala prášky, na které se vůbec, ale vůbec nesmí pít.
1: Jo, takhle. No takhle můžete dodržovat alespoň polovinu toho.
2: Víte co, ještě existují takzvané birely, tak to je taky pivo.
1: To je samozřejmě taková alternativa. No tak dobře, no, tak Velo, děkujeme za tip a na příští týden se tady dobře zásobte.
2: No, to si píšte, že jo. Já teda miluju vodu s citronem, takže ty citrony mám pořád v lednici.
1: No tak vidíte, ale na ten příští týden, kde nás čekají až ty 36, tak to asi bude chtít víc těch citronů. Zásobte
2: určitě
1: se.
2: Určitě. Řekla bych, že celou plantáž, že?
1: Určitě. Tak přeju krásnou sobotu, mějte se hezky, děkujeme.
2: Já hezký celý víkend přeju všem v rádiu od Country Rádiu.
1: No tak vidíte, dostali jste fantastické tipy, já si myslím, že teď jako citrony vezmete útokem, pakliže se chystáte na nějaký nákup. Tak vykupte je, vidíte, je to docela dobrá jako rada udělat si taky nějaký ten ledík do zásoby, abyste se mohli ochlazovat. No a ty další tipy přijímám na telefonním čísle 210 323 333. Jak vy se připravujete na ty vysoké teploty a jak je hodláte zvládnout? Dejte nám další tipy. Hezké dopoledne.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Za 8:30 podíváme se, kde pak nám dneska nevědou vlaky. Abyste mohli třeba vyrazit na nějaký svůj výlet, tak budete muset využít autobusovou dopravu. A sice na trase Brno-Ivančice, Starkoč-Jaroměř, Branice-Tábor nebo Vsetín-Půchov. No a co na silnicích? Malinkatou komplikaci máme na D5C, je to u Berouna, Plzeň-Praha, za sjezdem na Beroun centrum. Je to zhruba 16,5 km, jsou tam silničáři, kteří malinko tam pracují. A tím pádem se tam samozřejmě ten provoz malinko zbržďuje. Tak ale to je jediná komplikace. Při sobotě si myslím, že úplně paráda. Pokud někam chcete vyrazit, tak přeju šťastnou cestu.
2: Country Radio. Tereza.
0: Znáte je?
2: Jedině Tereza.
0: Jsou ve vaší duši.
3: Řeky lásky proud kolem nás dál.
0: Každý tón, každé slovo.
4: Toulám se klínem skal. Tam nebeský brán.
0: Písničky, které dobře znáte, vám hraje Country Radio. Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami. Tak vážení, dosedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
5: Koukám, jak celá země vstává, jedno směl poslední klapot kopit.
0: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.

Country Rádio. Nově i v DAB+. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Hosty zval a měl jich stále denně plný sál. Místo benča hrozně špatně harmonium hrál. Tohle, že je muzika, to se nechá poslouchat.

pak přišel den, kdy potok čistej zase byl. Černej volej podivně se někam vytratil. Milej pán ve fraku přišel, smlouvu roztrhal a náš trafer zas u chaty penžo pikoval. No konečně přišel k rozumu,

Texmania vrátil, vyskočil. Dneska slaví svátek všichni Jakubové, je 25. července. A že těch kluků s tímhletím jménem tedy běhá po Česku opravdu hodně, patří totiž mezi nejčastější mužská jména u nás. Ten jejich počet se blíží až k 80 tisícům. Tak pokud dneska potkáte Jakuba, tak mu nezapomeňte popřát a potřást pravicí. No a kdybyste náhodou žádnýho nepotkali, je dost možný, že nějaký sedí vedle vás, třeba v kanceláři, v kavárně, řídí autobus a nebo vám právě vaří kávu a mrká na vás a hledá ta správná slova, jak by vás oslovil. No tak se nebojte zeptat, udělejte ten první krok. Nejste náhodou Jakub? Já jsem kdysi znala jednoho Jakuba a ten měl podobně krásný úsměv jako vy. Hele, ostych stranou, třeba budete mít novýho kamaráda pro život. Litovat můžeme jenom toho, co jsme neudělali, tak směle do toho. Všem Jakubům přejeme krásný sváteční den, hodně zdraví, taky pohody a hlavně dostatek ledu, tekutin a nějakého toho ochlazení. Myslím, že dneska se to bude hodit. Dnešní teploty by měly totiž dosáhnout až na 29 stupňů Celsia, ale podrobně se k počasí dostaneme kolem 9. hodiny, respektive těsně před ní. Dáme si i nějakou muziku, protože na sobotní ráno nebo dopoledne se to docela hodí, ne? Aby jsme si tak pěkně nastartovali ten nadcházející víkend. Tady je Bílý tesák a můj trak v našem vysílání Country Rádia. Čeká nás i Paul Simon nebo Martin Javůrek. Tak hezkou sobotu.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Krátce po 8:45 si dál budeme povídat o tom, jak zvládnout vysoké teploty, které jsou před námi. Dobře, tak dneska až 29. Na to už jsme si možná malinko zvykli, jo, v těch předchozích týdnech. Ale některé ty teploty nás čekají výrazně vyšší, a to v příštím týdnu, 36. Páni, tak jak si s tím poradí Šárka? Tak Šárka má velmi dobrý tip, jak jsem tak pochopila.

0: Tak myslím, že jste čekali na to, co pro nás má Šárka. A Šárka pro nás má totiž strašně dobrý tip. Já jsem ji nechala trošku čekat, ale věřím, že nám to odpustíte. Tak tenhle ten hrozně dobrý tip přichází na řadu právě teď.
1: Dobrý den, u telefonu Šárka.
0: Šárko, povídejte.
1: U mě já mám problém ten, že čím vyšší jsou teploty, tak tím já mám víc energie.
0: Aha.
1: A tady při těch vedrech já pracuju na zahradě.
0: Je, no tak to jste ale výjimka. To na vás sousedi asi no. Koukají, si říkají, je, to
1: no,
0: je blázen.
1: No, všichni je říkají. Jinak já doma, my máme venkovní rolety, takže stahuju zásadně rolety, jakmile vidím, že teplota jde nahoru, jako venku. Tak to stahuju všechno a ve vnitřku je příjemných potom 24-25.
0: Jo, a tam se přijdete z té zahrádky schladit.
1: Takže manžel, ten toho využívá, ale já teda za to nemůžu. Každý se mě hrozně diví, ale u mě je to fakt tak, čím vyšší teploty, tak tím víc já mám energie.
0: No tak paráda, tak příští týden vy budete úplně nabita.
1: No, přesně tak.
0: No tak si to náramně užijte a udržujte teplotu pro manžela doma, jo? Těch 24.
1: To víte, že jo. A přeju vám hezký víkend a moc rádi vás s manželem posloucháme, když jste od pondělí do pátku s vaším kolegem.
0: To jste moc milá, děkujeme za to. No. Tak zdravíme i manžela z Country Rádia.
1: Děkuju.
0: Naslyšenou.
1: Děkuju.
0: Hezkou sobotu.
1: Tak, nastranou.
0: Tak prosím vás, nezapomeňte teda zatáhnout venkovní rolety a poletovat po zahrádce, jo, to na nejvyšší teploty prostě funguje, ale samozřejmě jak na koho. Na Šárku to funguje skvěle, tak můžete vyzkoušet, možná, že to bude fungovat i na vás. A nebo máte nějaký lepší tip v zásobě, v kapse, někde schovaný, zatím tajný, tak nám dejte vědět, zavolejte 210 323 333. I hurt myself today.

0: Country počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů Celsia. V tisíce metrech na horách kolem 21.
2: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
3: Na konci světa.
4: Folk Team na konci světa.
3: Spí bílý kůň.
4: Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.
0: Country Radio. Naladí.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec. Cestování pražskou městskou hromadnou dopravou během vysokých letních teplot by mělo být v dalších letech o něco příjemnější. Dopravní podnik totiž oznámil, že podepsal smlouvu na instalaci dodatečné klimatizace do 123 tramvají Škoda 15T. Klimatizace budou do tramvají montovány postupně. Ročně se bude jednat minimálně o 20 tramvají. Italská obec Varena na břehu jezera Como zavádí nová opatření, která mají omezit důsledky masového turismu. Mezi nimi jsou i pravidla, která se týkají oblečení. Návštěvníkům, kteří se budou v ulicích pohybovat bez trička nebo pouze v plavkách, hrozí pokuta. Podobná omezení zavedly i další evropské turistické destinace. O novém domově důchodců teď Luděk Savana Urbánek.
2: Už příští rok po prázdninách by se mohli začít hlásit klienti do nového domova důchodců v Nopově ulici v brněnských Židenicích. Služba, kterou pro město připravuje koncesionář, by mohla začít fungovat v průběhu roku 2028. Stavba cestou koncese na městských pozemcích je v Brně unikátní. Koncesionář bude zajišťovat také následný provoz domova, a to po dobu 30 let. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: Tolik víkendové zprávy. Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Petr Spálený, motel Nonstop, to je další muzika, kterou jste poslouchali ve vysílání Country Rádia při sobotě 25. července. Tak už je krátce po deváté, tak vás vítám do toho krásného volného dne, který je před námi. Možná, že jste se teď probudili, říkáte si, ježiš, co je vůbec za den, kdo dneska slaví, nemá dneska někdo narozeniny. Tak jak říkám, je 25. července, ale co jsem neřekla je, že svátek slaví Jakub, tak tohle je velmi rozšířené jméno, tak možná, že kolem sebe nějaké Jakuby máte, tak na ně nezapomeňte, určitě by jim to bylo líto. Tak tento týden si povídáme, respektive víkend si povídáme o takovém jednom zásadním tématu, které nás provází už několik dnů, a sice, nebo v předchozích týdnech jsme si ho užili dosyta, a sice vysoké teploty. Tak jak je zvládáte, jak se s nimi popasujete a co jste si nachystali na ten příští týden, kdy nás čekají poměrně vysoké teploty. To nám můžete dát vědět v rámci toho víkendového pokecu na Country Rádiu, si o tom totiž hojně povídáme. Už jsme tady nazbírali informace o tom, že je dobré mít doma v lednici zásobu citronů, abyste si je mohli dávat do vody, tak je ideální připravit si spoustu ledíků. Bezvadný je samozřejmě zatáhnout žaluzie, ale možná vy víte něco, co my zatím nevíme a chtěli bychom to vědět, tak nám zavolejte do studia nebo napište na Facebook Country Rádiu. Tady jsou Malina Brothers, přeji hezkou sobotu.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Sobota 25. července, tak to je den, který si právě teď užíváme, který pro vás možná teď startuje, protože zrovna třeba teď snídáte a říkáte si, tak jaké bude to počasí, jaký nás dneska čeká den, tak docela příjemný, řekla bych docela přívětivý, jasno, polojasno, teploty do 29 stupňů Celsia. A vy jste se teď možná vyděsili, oh, 29, pro boha, jak tohle zvládneme, tak prosím vás, Robert nám píše, že kdysi někde četl, že tělo nejúčinněji ochladí přes zápěstí, krk, podkolení.

rádiu. Před námi je Věra Martinová, taky Petr Novák a bude i kapela Kamelot. Tak vám přeju i nadále krásnou sobotu. S vámi je Katka Čepelíková dneska do 12, takže celou sobotu, celé to dopoledne strávíme spolu, úplně spolu.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tak se podíváme na dopravu, nejdříve tu vlakovou a potom na silnice Nymburk, Rožďalovice, Nymburk, Mladá Boleslav, Dolní Bousov nebo Mšeno, Mladá Boleslav. Tak to jsou trasy, na kterých tedy dneska vláčky nejedou, pojedete autobusem, ale vy to zvládnete, máte na to. Podíváme se na silnice Praha, ulice Aviatická, tak tam se srazily dva osobáky, bouralo se taky na D1 na 135. kilometru ve směru na Brno a došlo tam k havárii dodávky do svodidel, na místo už míří policie České republiky. Přejeme šťastnou cestu a pohodovou sobotu s Country rádiem.
2: Country rádio.
3: Tomáš Linka, Čárka Resková, Rosťa Fischer, Michal Tučný Revival, Rekonvalescence a řada dalších country účinkujících se na vás těší v pátek 14. a sobotu 15. srpna. A kde? Na country festivalu Poslední kovboj v hostinci u Miluny v Hošticích u Volině. Tak jedem!
4: Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát a ti každý den připomíná.
5: Tak nechte mě plout.
0: Country Radio. Radio, u kterého si odpočinete.
6: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Radio.
7: Ani pondělí ve vysílání s Kačkou a s Váďou nebude skoupé na informace.
1: Řekneme si mimo jiné o rekordně vysoké teplotě naměřené v Klementinu za celou dobu měření, což už je od roku 1775.
7: Připomeneme si i obrovský úspěch Emila Zátopka na olympijských hrách v Helsinkách.
1: Neminou vás ani pravidelné soutěže.
7: A chybět nebude ani muzika.
1: V pondělí od 6 do 10 se na vás těší
7: Kačka a Vláďa.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
8: Country Radio.

Jestli právě teď popijete svoji první ranní kávu, možná si říkáte, je, to budu muset zase hodně pít, protože teď budu vlastně dehydratovaný, jak říkají odborníci, ta káva mě vlastně jakoby zevnitř vysušuje. Ne, ne, ne, vůbec nemusíte mít výčitky. Vědci totiž tvrdí, že několik šálků denně může prospět vašemu zdraví. Představte si, že káva podle úplně těch nejnovějších studií pomáhá snižovat riziko cukrovky druhého typu, Parkinsonovy choroby a nebo některých onemocněních jater. Navíc obsahuje antioxidanty, které pomáhají chránit naše buňky proti volným radikálům. Jo? To jsou takový ty bojovníci proti těm nemocem a vlastně tomu třeba špatnému ovzduší. Ale samozřejmě platí, že všeho moc škodí, takže není třeba vypít teď po ránu hnedka konvici kávy jako s tím, že to pijete na zdraví. Ale jestli si dneska půjdete pro druhou nebo třetí kávu odpoledne, tak si můžete říct, ha, já nezahálím, já pracuju na svém zdraví. Tak vám přeju úspěšný pracovní den.

chvíle, kde kluci v duchu si říkají, jak je to nádherný léto před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkají a trápení jsou

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Dneska na téma, jak zvládnout ty vysoké letní teploty, jak to vůbec zvládnout to léto, tak Václav nám napsal jedině Krkonoše a chalupa. Máme tady i pěkný obrázek, tak jestli byste chtěli k Václavovi na chalupu, tak se podívejte, adresa tam teda není, ale podle té chalupky byste to mohli najít. Tak Václave, gratuluju, za chvíli tam budete mít příval posluchačů Country Rádia. Šárka napsala, pokud nemusím do práce, tak doma v bazénu máme takové spíš plivátko, tak sednout si na dně pokrk ve vodě, jinak nosím na krku mokrý šátek. Opatrujte se všichni. No a s tím šátkem podle mě má co dočinění i Pepa, který nám volá. Pepo, hezké dopoledne.
2: Ahoj Kačko, tady Pepa Pohroma.
1: Tak Pepo, povídej, jak se máme ochladit?
2: Hele, nejvíc chladit mě uměla moje maminka. A když tuhle tu roli převzala i moje drahá zlatá polovička, že vy na to máte nějaký zvláštní gen.
1: Já vím, kam míříš. Jak jsi byl naposledy schlazen? Dokážeš nám říct?
2: Já se nejlíp chladím, když mám nohy ve vodě a kolem krku mokrý šátek.
1: Jo, a to funguje parádně.
2: To funguje skvěle, obzvlášť, když sedíš někde u řeky a nikde nejsou lidi.
1: To děkujeme za tip, určitě rádi využijeme, zejména tady v příštím týdnu. Pepo, měj se moc hezky, hezkou
2: taky
1: sobotu.
2: Ahoj. Čau, čau.
1: Děkuju, ahoj. No tak vidíte, ty mokrý šátky prostě fungují i kolem krku. Už jsme tady měli, že vlastně v podkoleních jamkách, potom u loktů, prostě za krkem. Mokrý hadřík vždycky prostě připraven a ideálně mít mých hned několik. Tak čekáme na ty další tipy od vás na 210 323 333. A nebo klidně využijte aplikaci Country Rádia, kde můžete zanechat hlasovou zprávu. Tak se těším, až nějaká přijde. Teď už si dáme Rangers a dáme si jich Vysočinu, tak tam si myslím schladit nemusí, tam bývá docela příjemně. Já vám...

ráno, když jsem mířil dolů k řece, někde u Borovic jsem zahlíd její stín. Jak tam chvíli stála v písku, ve starých

tak se čedy mění v žedu. A já přišel na to, že umím mít rád. A pak jsme často

0: Country počasí.
1: Dnešní den bude jasný až polojasný s nejvyššími denními teplotami mezi 24 až 29 stupni Celsia. V 1000 metrech na horách počítejte s 21. A jaká bude neděle? Ráno bude jasná až polojasná, ale od jeho západu postupně začne být oblačno až zataženo. Zpočátku čekáme přehánky jen ojediněle v Čechách, odpoledne a večer místy přehánky a ojediněle i bouřky. Nicméně teploty přes den budou mezi 27 a 31 stupni Celsia.
0: Člověka v životě potká nejedno neštěstí.
2: Vážení snoubenci, rozhodli jste se jít společnou cestou životem jako manželé.
0: A pravda je, že nechodívá nikdy samo. A děláš, co děláš, všechno je špatně.
3: Já línou ženu mám, jen spí a jí.
0: Prostě ženský jsou jenom ženský.
4: Můj bože, ty mužský, já se v nich nevyznám.
0: Ale Country Radio, to je pane poslech.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Tady jsou víkendové zprávy a s nimi i Tomáš Adamec. Česká inspekce silniční dopravy je na našich silnicích už více než rok. Během svého fungování provedla více než 24 000 kontrol. Zaměřuje se na české i zahraniční dopravce, respektive jejich řidiče, a rozdala už pokuty za 70 milionů korun. V Jičíně myslí na elektromobilisty. Blíže Luboš Dvořák.
2: Podobně jako v Nymburce by se řidiči elektromobilů mohli dočkat výrazně lepší dostupnosti dobíjení i v Jičíně. Rada města schválila záměr propůjčit městské pozemky společnosti, která na nich plánuje vybudovat síť dobíjecích stanic. Ty mají sloužit především obyvatelům sídlišť, kteří budou své vozy dobíjet zejména přes noc. Luboš Dvořák, Jičín.
1: V Butovicích bude stát nový mrakodrap.
3: V pražských Nových Butovicích se chystá stavba nejvyšší budovy v Česku. Projekt mrakodrapu Top Tower už získal od úřadu Prahy 13 stavební povolení. Budova, kterou navrhl výtvarník David Černý, bude vysoká 126 metrů a svou konstrukcí bude připomínat vrak lodi. Ve 44 podlažích, z nichž 7 bude podzemí, bude 250 bytů, především pro mladou generaci. Honza Navrátil, Praha.
1: To byly sobotní zprávy. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

si, jo, takový ten polibek, tak ten samozřejmě léčí kdejaký neduch. V podání Faith Hill si myslím, že to byl ale opravdu sladký polibek, zvlášť když je tedy o takové krásné ženy, která umí takhle nádherně zpívat. Už je krátce po 10. hodině, no a jestli i vám chybí nějaký ten polibek, tak byste si možná měli pořídit nějaké zvířátko, protože to jsou velmi tulivá zvířátka a ačkoliv se to třeba o kočkách moc neříká, že ty by byly tulivé, ono záleží jak které a jak mají náladu. U pejsků je to jiné, prostě většinou přijdou na zavolání, tedy jestli poslouchají samozřejmě. A ti se tulí mnohem raději než takové kočky. A přesto si představte, že kočka nově pomáhá při léčbě. Třeba ve fakultní nemocnici Ostrava. Tam oni zavedli úplně novou službu a je to felinoterapie. Je to terapie za pomoci čtyřnohého chlupáče. Možná už jste slyšeli o tom, že do některých třeba nějakých ústavů nebo do nemocnic chodí různá zvířátka, nejsou to jenom pejsci, ale jsou to třeba právě i kočky. A tenhle ten kocour se jmenuje Teuš a je mezi pacienty velmi oblíbený, protože je to mazlení, podle odborníků pomáhá snižovat stres, úzkost i pocit osamělosti a některé pacienty dokonce motivuje k větší aktivitě nebo komunikaci. Takže jestli máte doma nějakou kočičku nebo něco podobného kočičce, nějaké méně tulivé zvířátko a teď se zrovna rozhodne, že vám skočí na klín, tak možná si jenom procvičuje nebo nacvičuje tu směnu v nemocnici. Tak můžou být i tulivé a můžou i hodně pomáhat. Prostě kočičky jsou taky fajn, nikdy je nesmíme zatracovat. Tony Joch na stopu, bude i Tony Linhart v našem vysílání při sobotě 25. července.

Ona se smála, on držel to. GPS v hlavě plný neřestí,

0: Určitě, povídejte, čekáme na to.
1: No, a můžu mluvit česky?
0: Můžete, jak chcete. Jestli to nebude třeba
1: já,
0: nějak rumunsky.
1: Já si to chci zkoušet, tak... jestli jsem ještě nezapomněl.
0: Pojďte a zkoušejte.
1: Od té doby, co jsem před lety vyzkoušel, proběhlo několika hodin, 223 stupňů Celsia rozdíl teplot.
0: Jak se vám to povedlo?
1: Tak, no, povedlo se mi to tak, že jsem byl v sauně, tam bylo plus 103.
0: Ano.
1: A pak jsem se ospršil a rychle jsem běžel do kryokomory a tam bylo minus 120.
0: Ježíš, tak to jste se nejdřív vařil a pak jste se teda mrazil.
1: No. A od té doby si říkám, že tělo to snese, takže nemám problém s vysokýma teplotama.
0: Vám vyhovují teploty, jaké jsou?
1: Ale používám metodu chladu. Studená minerálka, studené pivo. I ten šátek za krkem studený, i ten...
0: I to funguje. A funguje to v Česku i na Slovensku?
1: No, já doufám, že ano, protože když jsem byl v Jeseníkách, tam jsem byl několikrát, tam se mi hrozně líbí, tak tam mají v těch příznicových lázních takové vnější bazény se studenou vodou.
0: Ano.
1: A tam se tak brouzdá po kolena ve vodě studené a to taky pomáhá.
0: Češtinu máte výbornou, chválím, mějte se moc pěkně,
1: no,
0: zdravíme.
1: Nakonec poslovenství, děkuji krásně, Country Radio, to je moja láska, už 25 rokov nepočúvam žádné jiné rádio.
0: Dobře děláte a my vám za to děkujeme. Přeju hezkou
1: sobotu.
0: A já
1: vám děkuji, všechno dobré, pozdravujem.
0: Děkujeme, nashledanou. No tak to byl strašně příjemný pán. Je, ten byl příjemný. Cítili jste tu dobrou energii a takovou, jak se s tím umí popasovat, prostě žádná teplota ho nezaskočí. Tak zároveň se chladil a hnedka potom za pár hodin nebo za pár minut se zase vařil, no a prostě vůbec mu to nevadilo, byl s tím úplně v pohodě. Tak věříme, že to podobně budete mít i vy. A další tipy na to, jak se ochladit, třeba během dneška nebo nadcházejících dnů, klidně je zavolejte na 210 323 333. Aby vám to hezky šlo, tady máte Johnnyho Cash.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Mrkneme se na dopravu a začneme Prahou, protože až do pondělí 10. srpna máme dočasně přerušen provoz tramvají v úseku Újezd Lazarská. Linka 2 je od Petřin zkrácena na Malostranskou a linky 18 a 22 jsou vedeny přes Staroměstskou, Jiráskovo a Palackého náměstí. Linka 9 je vedena přes Zborovskou a Myslíkovo. A ještě linka 4 je prodloužena na Zahradní město, linka 5 na Spojovací a 23 je vedena na Plzeňku. Tak snad se v tom znáte. Většinou to značení bývá velmi dobré, tak věřím, že i když to neznáte a někde cestujete po Praze, takže se vyznáte. Tak tolik tedy doprava, ta řekněme městská hromadná. Podíváme se ale na to, jak to vypadá na silnicích, protože tam na vás číhají výrazně větší komplikace. Třeba na Pražském okruhu na 21. kilometru ve směru na D1, tam máme dopravní kolizi dvou osobáků. Bouralo se v Praze taky v ulici Štúrova. No a když vyrazíme mimo Prahu, tak vězte, že na silnici 1/35 u Mohelnice máme taktéž dopravní nehodu, je to v ulici Třebovské. Dávejte na sebe pozor, přeju hezkou sobotu.
2: Country Radio.
3: S Bohem, lásko, nech mě jít.
0: Vzpomínky.
4: My partu měli.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne, žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne, výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Zatracení blázni od Falešné karty.
0: Country rádio, nejvíc country a českých písniček. Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Žalman a spol. A Tomáš pořád něco. No a mě inspiroval náš posluchač Petr, který nám volal ze Slovenska, jestli se nemýlím, tak z Popradu. A říkala jsem si na tom Slovensku, co pak se tam děje zajímavého. A tam vězte, že tam mají jednu zajímavost. Oni tam vyvolal rozruch takové nové nařízení, které tam mají takové nové pravidlo u regionálních autobusů. Protože na některých zastávkách se totiž dá jenom vystupovat. A na některých zastávkách se dá zase jenom nastupovat. Takže kdybyste náhodou chtěli vystoupit prostě na nějakém konkrétním místě, tak se zrovna můžete trefit do zastávky, na které se nevystupuje, ale pouze vystupuje. Jo. Tak to mi teda připomnělo, musím říct, že jeden tady zásadní snímek, kde to s tím vystupováním bylo podobně na levačku. Vzpomínáte se určitě všichni na Slunce, sano, jahody, ne?
1: Už jsem Hoštice.
2: Jo, jenže nezastavuje. Nevystupovat, nezastavujem, máme spoždění, jede se furt, vystoupíte si až ve Volyni. Nezastavuje, máme spoždění. Co Hošticí?
0: No, vidíte, i takhle samozřejmě to může vypadat potom někde na Slovensku, ale tak snad to brzy zrušit, to je přece takový úplně jako bláznivý, ne?

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: S vámi je Country Rádio a víkendový pokec, který je dneska plný rad na to, jak přežít to léto, ty vysoké teploty, které jsou zase před námi. Možná jste si říkali, tak sluníčko už se vysvítilo, už prostě veškerou tu sílu dalo pryč, jo, už prostě to bude jenom pohodička, jo, už to bude sem tam nějaký ten deštík, teploty kolem 20, 25 stupňů Celsia, ale chyba lávky. Už dneska teploty až 29 a příští týden až 36 stupňů Celsia. Teď jsem dokonce zaslechla, že meteorologové mluví o tom, že možná se v příštím týdnu objeví i ta 40. Takže rada, jak se schladit, určitě přijde vhod. I třeba od Luboše, který nám volá. Tak Luboši, slyšíme se, jsme tady.
2: No, přeju dobrého dne, Luboška. Nebo Luboš, jinak lépe.
1: Luboši, moc vás zdravím, přeju hezkou sobotu, tak povídejte, jak nás schladíte?
2: Měl bych takový s tím chladením. Je tam trošičku věc pro kardiáky, tam tedy ne, ale rozhodně doporučuji teplou kávičku nebo čajíček. Jako je to nelogický, protože jestliže máte vevnitř 27 stupňů a dáte si horkou, tak to vypadá šíleně, ale po těch několika desítek vteřinách uvidíte, že to je úplně o něčem jiném.
1: A máme ho pít horký, třeba ten čaj horký, anebo třeba jako vlažný?
2: Musíte právě určil. Co nejvíc unesete.
1: Jdu to vyzkoušet.
2: Vypadá to fakt šíleně, jo. A pak, co já tedy osobně praktikuju, tak když už je nejhůř, tak v každém případě zakryt okna, protože to UV záření, i když vy nevidíte sluníčko, ale to UV záření vám tam tu místnost tak vyhřeje, že to je až neuvěřitelné.
1: Takže určitě zabednit se a popíjet pěkně horký čaj.
2: No a kdo tedy nemá chuť na horký, je fakt, že studený na chvilinku taky pomůže, ale to studený většinou vyprchá rychle a potom to horko nastoupí ještě s větší silou.
1: Luboši, děkujeme za tenhle ten tip. Mějte se moc pěkně, užívejte hezkého víkendu.
2: I já přeju vám i posluchačům, to přežijou, to, co nás čeká znovu, a ať se daří.
1: Mějte se pěkně, děkujeme. Tak to bylo Luboš a jeho horký čaj. Já jsem si říkala, to není možný, tak jako skutečně, jako teda rychle jsem teďka jako během toho hovoru hledala, jestli skutečně ten horký čaj. No, prý teplý pomáhá trošičku lépe, protože tělo po něm začne víc pracovat, zapojí pocení a když se ten pot odpaří, tak vás vlastně jako ochladí. Jo? Samozřejmě to teda neznamená, že si máte v nějakých 30, 40 uvařit litr horký kávy a sednout si na slunce. Pořád je samozřejmě asi nejlepší variantou ta obyčejná voda, ale ten teplej čaj není v horku už zase takovej nesmysl, jak by se mohlo na první pohled zdát, tak vyzkoušejte, už třeba dneska budete mít určitě příležitost.
3: Po válce čbán a květina a list, v němž ptá se Martina.

0: Antry počasí.
1: Dnešní den bude jasný až polojasný s nejvyššími denními teplotami mezi 24 až 29 stupni Celsia. V tisíci metrech na horách počítejte s 21. A jaká bude neděle? Ráno bude jasná až polojasná, ale od jeho západu postupně začne být oblačno až zataženo. Zpočátku čekáme přehánky jen ojediněle v Čechách, odpoledne a večer místy přehánky a ojediněle i bouřky. Nicméně teploty přes den budou mezi 27 a 31 stupni Celsia.
0: Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami. 50 let skupiny Asonance a 35 let folku na Country Rádiu. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50letá Asonance, Marianne a Isara. Jako hosté vystoupí i Vašek Rout se skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country Rádia a skupiny Asonance už nyní. DAB+, to je i Country Rádio.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na pohádkový chlum u Třeboně. Už 25. ročník velkého setkání vodníků proběhne od pondělí 27. do pátku 31. července. Čeká vás celodenní program pro rodiny s dětmi. Hrané pohádky, pohádkové lesy, vodnická kapela rybníkáři, dílny pro děti a koně. Zlaté šedesátky zahrají na Konopišti v pátek 31. července od 18 hodin. Během večera zazní největší hity, převážně beatové éry let 60. a 70. Má se hrát venku, ale připravená je i mokrá varianta v případě nepříznivého počasí. Informace najdete na Facebooku Zlaté šedesátky. Country festival Starý dobrý Western se koná od pátku 7. až do neděle 9. srpna u přehrady Bystřička ve Vsetíně. Letos vystoupí Tomáš Linka, Jakub Smolík, Kop, Gimpleři, Lokálka, Pouta, Žaboši a spoustu dalších. Bude to opět festival plný hvězd a milých setkání. A tak Smeni se chystají do Mladé Boleslavy. V sobotu 8. srpna vystoupí v 19 hodin na Michalovické Putně. Hosté večera budou Nové struny. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
2: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým. Ale jak to bylo tenkrát v noci, to se přesně nikdy nedovím. Já vím jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

nocem pěkně. Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích tak sama v černé noci, kdo pak ví?

se, proč máte tedy zamračenou tvář? Po dívce pohled stáčím a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

dcera zabila se, tak se radši ztrať. Pět měl odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať. Já dodnes tudy jezdím a hledám dívku s vlasem medovým. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy.

Skvělá Věra Martinová, její půlnoční slunce. Tak půlnoční slunce, to je vlastně polární den, jo? To je ten přírodní jev, kdy sluníčko vůbec nezapadá za horizont a svítí celých 24 hodin denně. U toho se teda musí výborně spát, s tím já bych teda měla jako extrémní problém. A to my ale v Česku jako vůbec nemáme naštěstí šanci zažít, protože my jsme prostě příliš daleko na jihu pod tím severním polárním kruhem. Tohle můžeme pozorovat pouze za polárním kruhem, to znamená někde na Aljašce, Kanada, Grónsko, Antarktida, Norsko, Švédsko, tam se velmi často jezdí za tímhletím nádherným jevem. Tak půlnoční slunce za námi a před námi rozhočí den bičem prásk a dáme si i Vabyho Rivolu a jeho dálku ve vysílání Country Radio. A taky budeme dál pokračovat v našem víkendovém pokecu o tom, jak se schlazujeme během

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Sbíráme tady různé tipy a návody, jak se ochladit, jak přežít to parné léto, které je opět před námi a není mu rozhodně konec. Jako sluníčko se jen tak nevysvítilo a jen tak se nevydalo ze všech svých sil. Napsal nám Peťa, krásné dopoledne Kačko, vedra snáším špatně. V práci to musím vydržet, hlavně doplňovat průběžně tekutiny. Když večer přijdu domů, tak mám vyzkoušeno, co mi pomůže. Prvně studená, asi tak 10-minutová sprcha a pak si dám dvě studený piva. To Peťu už vždycky je náležitě jako postaví na nohy i takhle po večerech. A docela hezký příspěvek nám přišel i od Bohuslava, který to korunoval krásnou fotkou. Ahoj všem, já teď aktuálně jsem v dílně, kde mám chládek, ale jinak třeba takto. A teď vám popíšu tu fotografii, kterou rozhodně stojí za to vidět a určitě nějakým způsobem okomentovat. Můžete tak učinit na Facebooku Country Rádia. Je tam fotografie, kde Bohuslav tedy leží v takové té plechové vaně, kterou má plnou. V ruce drží nějaký pohár s nějakým pitivem, na hlavě má takový kovbojský klobouk, ale co je nejzásadnější, na sobě má takové ty pruhované plavky. Určitě si všichni vzpomenete na film, který se jmenoval Jak dostat tatínka do polepšovny. Jo? Vzpomínáte, jak tam byl František Němec, což byla postava tatínka Luboše, jak vlastně tam byl v takových těch krásných trenýrkách, když tam hrál toho vodníka. Tak přesně takovéhle plavky má na sobě i náš posluchač Bohuslav, tak mrkněte a dejte mu třeba nějaké srdíčko, určitě za to bude rád. Tak těším se i na další vaše příspěvky.

0: s Country rádiem na cestách.
1: V 12. se dívám na vláčky, které dneska nevyrazí na své obvyklé trasy a není jich úplně málo, takže odpočívat budou vlaky ve stanici Branice, protože nevyrazí do Tábora. Ani z Brna do Ivančic, ani z Boskovic do Skalice nad Svitavou či Zemšena do Mladé Boleslavy se nedostanete dneska vlakem, ale pojedete náhradní autobusovou dopravou. Co pak se děje na silnicích D35 exit 166, tak právě tam se stala dopravní nehoda. Počítejte s tím, docela dost kolizí máme v Praze. V ulici Sobotecké, tam se srazily dva osobní vozy. A pozor, v ulici Žitné mezi křižovatkami ulic Legerova a Mezibranská máme dopravní nehodu a je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Měl by se tam nacházet snad i nějaký předmět na vozovce. Tak tedy velmi opatrně, bouralo se v Praze i v ulici Mrkvičkova. Tak tolik tedy kolize, teď už něco pozitivnějšího za malý okamžik, třeba Jarek Nohavica a nebo Rangers.
2: Country
0: Radio. Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Radio. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem country shopu na www.countryradio.cz. Co tak trošku rock'n'rollu? Třeba se i skočit. Vždyť není nad dobrou náladu. Užijte si radost s Country rádiem. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz. Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

To bylo Souhvězdí koně a Tomáš Průša Band, což je taková parta muzikantů, který spolu hrajou, tvoří a jezdí na cestách už několik let a tím nejzásadnějším člověkem, který tam je, je samozřejmě Tomáš Průša. Tak když se jmenuje kapela Tomáš Průša Band, tak tomu, kdyby tomu bylo jinak, tak by to bylo asi trošku zajímavé. Je tam i Honza Sládek, který hraje na kytary, Ondřej Kříž na klávesi, foukací harmoniku, a potom tam je ještě Karel Kříž, ten dává bicí a pořádně tomu dává tu šťávu. A tím dalším do party, tím pátým členem je Milan Schmidt. Ten si to tam užívá na baskytaru. A Milan Schmidt je jméno, které vám určitě není cizí. Je to taky moderátor Country Rádia, který od pondělí do pátku vysílá mezi 10. a 15. hodinou a vždycky vám nabízí spoustu dobré muziky a svůj příjemný hlas. A jestli na něj dáte, jestli mu věříte a fandíte jeho hudebnímu nadání a vkusu, tak si myslím, že byste si měli poslechnout každou neděli vždycky ve 23 hodin jeho pořad, který je velmi specifický. Ten pořad je totiž o muzice, která jemu se líbí. Jmenuje se Album týdne, vždycky vybírá nějaké album, které ho nějakým způsobem oslovilo. Nemusí to být album, které vyšlo třeba tento týden, jo, nebo před měsícem, ale může to být i album starší, které se prostě pořád u něj roztáčí, ať už v autě, anebo doma. Tentokrát si v neděli budeme poslouchat album z roku 2021 a od kapely Falešná karta. Jmenuje se Ztracení blázni a v režii Petra Novotného a Petra Michala ho natočila právě tahle ta skvělá kapela. Jak zní Falešná karta a jak zní tohle album, které je sice 5 let staré, ale stále má prostě co nabídnout, tak poslouchejte v neděli ve 23 hodin Milana Schmidta a jeho pořad Album týdne na Country Rádiu. Let's go!

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Dneska je to o těch vysokých teplotách, o tom, jak přežít to léto, to je tak samozřejmě jakoby v uvozovkách. Spíš bychom se bavili asi o tom, jak zvládnout ty vysoké letní teploty. To si myslím, že takové jako příznivější to téma, nebo alespoň zní to tak jako jemněji. Zjemníme tu hrůzu, co nás čeká. Pavel napsal, ahoj lidičko, já mám teplo opravdu rád, takže se vždycky těším na ty vysoké teploty. A když už ochladit, tak se jít vykoupat do nějakého zatopeného lomu. Užívejte si všichni teplíčko a hezký víkend. Jo, a abych ochladil ostatní, kteří teplo moc rádi nemají, tak často opakuji větu, za chvíli budou Vánoce, napsal nám Pavel Zloun. A Pavle, to máte pravdu, protože včera bylo 24.7., to znamená, že od včerejška za 5 měsíců jsou tady Vánoce. A vlastně za 5 měsíců budeme mít první svátek vánoční, tak co, už je vám trošku zima. Možná, že vás tahle informace malička to schladila. A pak tady máme ještě informaci o tom, kterak se schladit, když máte větrák. Jo? Tak když máte větrák, tak prý ten větrák byste měli směřovat přímo na sebe a nejenom jakoby do místnosti, aby jako vířil ten horký vzduch. Nejlépe to funguje tak, že ten větrák máte někde na sebe a vlaje to kolem vás a nemusíte se prosím vás bát, že byste ofoukli, protože z běžného ofouknutí studeným vzduchem nebo ventilátorem se nemusíte bát žádného nachlazení, protože to nachlazení způsobují viry, ne chladný vzduch. Tohle, abyste na tom větráku nějaké viry měli a pak samozřejmě, jo, pak už můžete za chviličku pšíkat. Tak opatrně s tím chlazením a s tím zahříváním musíte prostě najít tu správnou míru, ale my se dneska celý víkend budeme věnovat tomu, kterak se ochladit nejenom během dnešního dne, ale i během nadcházejícího horkého týdne, kdy teploty vystoupají až ke 40 stupňům.

0: Country počasí.
1: Dnešní den bude jasný až polojasný s nejvyššími denními teplotami mezi 24 až 29 stupni Celsia. V tisíci metrech na horách počítejte s 21. A jaká bude neděle? Ráno bude jasná až polojasná, ale od jeho západu postupně začne být oblačno až zataženo. Zpočátku čekáme přehánky jen ojediněle v Čechách, odpoledne a večer místy přehánky a ojediněle i bouřky. Nicméně teploty přes den budou mezi 27 a 31 stupni Celsia.
2: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
0: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec. Přestože Evropané kouří stále méně, černý trh s cigaretami roste. Více než každá desátá cigareta vykouřená v Evropské unii dnes pochází z černého trhu. To je nejvíce za posledních 11 let a evropské státy kvůli tomu přicházejí o desítky miliard eur na daních. Do známého skalního města u Turnova nás vezme kolega Luboš Dvořák.
2: Dnes se vydám po stopách malého Vaška z filmu Jak dostat tatínka do polepšovny. Už zámek Hrubá skála, tyčící se na okraji skalního masivu, je úžasný. Z nedaleké vyhlídky Ulvíčka čeká ochutnávka nádhery Hruboskalska. Ve skalním městě si bizarních tvarů i překrásných zákoutí užijete ještě víc. Navíc právě zde je takzvaný dračí zub, který zdolal Luboš s Vaškem. Ona skála se ve skutečnosti jmenuje Skautská věž. Tento příběh je z roku 1978, jenže v létě roku 1906 vylezl Rudolf Kauška z páru na dračí zub ve Skaláku. Tento výkon je považován za první doložený horolezecký počin v této oblasti a odstartoval tradici, která se během let stala neodmyslitelnou součástí českého ráje. Pískovcové věže Skaláku si postupně oblíbili místní i návštěvníci ze širokého okolí a lezení zde dodnes patří k symbolům kraje. Letošní výročí připomíná nová horolezecká galerie 120 let lezení ve Skaláku, která je k vidění v prostorách bývalé konírny hradu Valštejna. Ze stínu skal zdraví Luboš Dvořák.
1: To byly víkendové zprávy. Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední siesta. Tentokrát ve společnosti Honzy a Franty Nedvědových, jakož i Brontosaurů a dalších relevantních muzikantů.

Polední siesta. Tentokrát ve společnosti Honzy a Franty Nedvědových, jakož i Brontosaurů a dalších relevantních muzikantů. Country.

0: Polední siesta. Tentokrát ve společnosti Honzy a Franty Nedvědových, jakož i Brontosaurů a dalších relevantních muzikantů.
1: Na dlaní jednu z tvých řas

Polední siesta. Tentokrát ve společnosti Honzy a Franty Nedvědových, jakož i Brontosaurů a dalších relevantních muzikantů.

Polední siesta. Tentokrát ve společnosti Honzy a Franty Nedvědových, jakož i Brontosaurů a dalších relevantních muzikantů. Country.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec. Cestování pražskou městskou hromadnou dopravou během vysokých letních teplot by mělo být v dalších letech o něco příjemnější. Dopravní podnik totiž oznámil, že podepsal smlouvu na instalaci dodatečné klimatizace do 123 tramvají Škoda 15T. Klimatizace budou do tramvají montovány postupně. Ročně se bude jednat minimálně o 20 tramvají. Italská obec Varena na břehu jezera Como zavádí nová opatření, která mají omezit důsledky masového turismu. Mezi nimi jsou i pravidla, která se týkají oblečení. Návštěvníkům, kteří se budou v ulicích pohybovat bez trička nebo pouze v plavkách, hrozí pokuta. Podobná omezení zavedly i další evropské turistické destinace. O novém domově důchodců teď Luděk Savana Urbánek.
2: Už příští rok po prázdninách by se mohli začít hlásit klienti do nového domova důchodců v Nopově ulici v brněnských Židenicích. Služba, kterou pro město připravuje koncesionář, by mohla začít fungovat v průběhu roku 2028. Stavba cestou koncese na městských pozemcích je v Brně unikátní. Koncesionář bude zajišťovat také následný provoz domova, a to po dobu 30 let. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: Tolik víkendové zprávy. Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: znáte je.
1: Jedině Tereza.
0: Jsou ve vaší duši.
2: Řeky lásky proud kolem nás prdál.
0: Každý tón, každé slovo.
3: Toulám se klínem skal. Tam u nebeský brán.
0: Písničky, které dobře znáte, vám hraje Country Radio.
4: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
5: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
6: Jo.
5: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ale...
4: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
7: Škoda lásky.
8: No to já je super. Myslím, že na bylo nejlepší.
7: Pívat si s nima a s ní.
4: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
9: Country Rádio.
4: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
9: Country.

tam dojdu se svým klukem, už po stavíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Bařina mi krade a skáče po mé posteli.

po schodech mi vždycky strhne. Žvatlá přitom ty své nesmysly. Prý v kostelíčku zvoní, tak aby jsme o nic nepřišli.

Pohodové hezké odpoledne, tak o to už se stará počasí venku. I odpoledne má být jasno a polojasno. Jinak takové dobré pohodě doufám vám hraje Country Radio. Zdraví vás Jitka, teď je 13 hodin, 53 minut. Od samého rána slaví svátek Jakub a taky Timur, taky můžete nechat zahrát. A nebo komukoliv v písničkách na přání, které začínají v 17 hodin. A protože je sobota, tak jsou dnes co? 2 hodinové. Správně, hezký den.

bože, najdu li tě. Z posledních zbytků sil jsem v tebe uvěřil, skryt ve své ulitě. V dramatu tří postav se na mou stranu postav, bych našel odvahu. Byla naivní, já byl naivní, ale ne ve vztahu.

slunce bledou pleť, však ústa po růži ti voní, jsou slova lásky monotónní, co počít mám si s nimi teď, když čekám na tvou odpověď a zmaten pospíchám si pro ní, máš po sněžence bledou pleť, však ústa po růži ti voní.

mě nepodveď. A strach, který ti oči cloní, až zmizí rychle, prosím, hleď. Jako ten sníh, co padal loni, máš po sněžence bledou pleť.

0: bledou pleť, máš po sněžence bledou pleť, máš po sněžence bledou pleť, však ústa po růži ti voní.
1: Country počasí.
2: I odpoledne bude teplo, jasno až polojasno, teploty až 30 stupňů na severovýchodě a místy na severu kolem 25 a Nohrá kolem 21. Většinou vane mírný vítr jižních směrů. V noci čekejte teploty kolem 17 až 12 stupňů, v údolích kolem 9, na horách kolem 14. A zítra v neděli má být dopoledne polojasno až oblačno, postupně zataženo. Večer se můžou dostavit překážky, respektive přehánky a taky bouřky. A teploty zítra 27 až 32.
3: Co je, panečku, provoz a těch aut kolem? Kdo se v tom má dneska vyznat?
1: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Hurá! Všichni na palubu! Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá! Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na pohádkový chlum u Třeboně. Už 25. ročník velkého setkání vodníků proběhne od pondělí 27. do pátku 31. července. Čeká vás celodenní program pro rodiny s dětmi. Hrané pohádky, pohádkové lesy, vodnická kapela Rybníkáři, dílny pro děti a koně. Zlaté šedesátky zahrají na Konopišti v pátek 31. července od 18 hodin. Během večera zazní největší hity, převážně beatové éry let 60. a 70. Má se hrát venku, ale připravená je i mokrá varianta v případě nepříznivého počasí. Informace najdete na Facebooku Zlaté šedesátky. Country festival Starý dobrý Western se koná od pátku 7. až do neděle 9. srpna u přehrady Bystřička ve Vsetíně. Letos vystoupí Tomáš Linka, Jakub Smolík, Kop, Gimpleři, Lokálka, Pouta, Žaboši a spoustu dalších. Bude to opět festival plný hvězd a milých setkání. A Tak smeni se chystají do Mladé Boleslavy. V sobotu 8. srpna vystoupí v 19 hodin na Michalovické Putně. Hosté večera budou Nové struny. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

Než jsem se zpamatovala, kamarád dozněl Tomáš Linka, Greenhorni na Country Rádiu, tak doufám, že potěšil vás všechny, kteří máte naladěné Country Rádio. Teď je 14 hodin 7 minut, tak už jsem říkala, dnes má svátek Kuba, Jakub, Kubíček, tak zdravíme třeba našeho Kubu, vlastně my jich tady máme několik, i mezi ajťáky se najde a vy určitě znáte nějakého Kubu, znáte? Tak mu můžete nechat zahrát třeba v písničkách na přání, které jsou dnes dvouhodinové a začínají v 17 hodin. SMS brána je volná, tam můžete směrovat svá přání 720 00 11 11 anebo pište na studio@soundtrackradio.cz a po té 17. hodině samozřejmě zprovozníme i telefon, bude se moci i volat 210 323 333 do písniček na přání. Začínají v 17 hodin, končí v 19 hodin. Dnes jsou tedy dvouhodinové. No a jinak na celé odpoledne je připravená řada písniček, které máte rádi. No a protože je víkend, tak taky víkendový pokec s tématem jak přežít léto. Jak přežít léto? Když jsme se na něj těšili.

Dobré odpoledne, to byla kapela Marianne, písnička Propast na Country Radio z roku 2020. Jak přežít léto, tak to je víkendové téma. Někdo se na teplo a léto rozhodně těší a taky má ho rád, chodí na borůvky, noří se do vod, rybníků, přehrad, potoků, jezer, moří, případně do bazénu na zahradě nebo u sousedů, někdo do necek, do vany u prababičky na zahradě, netrufám si říct už, že u babičky. A nebo se noříte aspoň ve vzpomínkách, jak jste se nořili někdy u babičky nebo i doma na zahradě do necek. Pro mě léto znamenalo, že jsem si mohla jako dítě natáhnout jenom ponožky nebo podkolenky, tenkrát se takhle rolovaly do takové ruličky a to byla ta největší móda, to bylo něco. No a na zahrádce kvetly lilie, voněly jahody, no a hlavně bylo to teplo. Bylo teplo, nebo bylo i velké teplo, někdy i větší teplo. Rozhodně nebyly ty tropy, co zažíváme poslední dobou. A nebo si to aspoň teda nepamatuju. No a to už jsme pomalu u toho, že někdo se může i léta trochu obávat právě pro ty teploty, které jsou přes 35 stupňů nebo dokonce 40 stupňů na příští týdny je, nebo týden je i taková předpověď. No a předtím nejde jen tak prchnout, leda, že by mohlo sprchnout. No zkrátka nejde prchnout, leda opravdu někam k eskimákům. Proto dnešní téma, jak přežíváte léto, tak si za chvilinku můžeme probrat, co vy na to, jak to přežíváte.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Pěkné odpoledne, tak já už tady mám první maily, ale můžete i volat, máte-li tedy chuť a čas, 210-323-333. Ahoj Jíťo, jak přežít léto? Máš pravdu, na léto se těším, nepotřebuju ho přežít, máme zahradu, na kterou jsme se dlouho těšili a dlouho dávali dohromady, píše Karel z Čáslavy, moc zdravím. Máme tady hodně stromů, tak to je základ, a keřů, které tvoří zákoutí, kde se schováváme nejen my, ale veškeré naše zvířectvo, naše slepičky i naši psy, a máme tady jezírko, kde chladíme pivečko. No Karle,

0: Je s tím práce, ale tu si necháváme, když není vedro. Moc vás zdravíme do Country Rádia, rádi vás posloucháme. Karle, co práce? Vy máte ráj. No, teď jsem si vlastně vzpomněla, když je řeč o těch tropech v Evropě, které zase přijdou, jsem si vzpomněla, že ve středu, jak bylo těch 15 stupňů, byla to tuším ve středu, no ve středu jsem byla v bazénu a byli jsme tam dva. Já a plavčík.
1: Country Radio.

0: vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Ani pondělí ve vysílání s Kačkou a s Vláďou nebude skoupé na informace.
3: Řekneme si mimo jiné o rekordně vysoké teplotě naměřené v Klementinu za celou dobu měření, což už je od roku 1775.
2: Připomeneme si i obrovský úspěch Emila Zátopka na olympijských hrách v Helsinkách.
3: Neminou vás ani pravidelné soutěže.
2: A chybět nebude ani muzika.
3: V pondělí od 6 do 10 se na vás těší
2: Kačka a Vláďa.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

0: narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: Hello, darling. Nice to see you.

Ano, to byl Karel, samozřejmě, už dávno dal jsem ti klíč, Karel Gott, taky někdy na Country Radio s velkým hitem z roku 1981. Karel dnes nemá svátek, Jakub má svátek, jméno vzniklo z hebrejského Jákob a to podle Bible je odvozováno od slova pata, neboť se Jakub, biblický patriarcha, jako druhorozený při svém narození držel svého staršího bratra Ezaua lapatu. Jinak ve zkratce toto jméno se vykládá jako ať Bůh chrání. Tak milí Kubíčci, všechno nejlepší.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Dobré odpoledne, tak tentokrát je pokec, zase se týká léta a dovolené, jak prostě přežíváte ta vedra, nebo ne vedra, ale prostě to léto. Léto to jsou prázdniny, dovolené, volno, ale někdo taky musí do práce. Jak přežíváte léto v práci, tak na tuhle otázku mě přivedla posluchačka Věra, která nás všechny zdraví z práce, tedy z nemocnice, kde pracuje jako zdravotní sestra. A píše, že se spíš stará o pohodlí pacientů, než o to svoje, ale je to veselé, jak píše. Píše, je to veselé. Někdo chce otevřít okno, někdo nechce kvůli průvanu, někdo chce zatemnění, někdo nechce zatemnění. A pacienty, kteří nemohou chodit, otíráme vlhkými ručníky, když jsou ta vedra, jinak to nejde. Tak Věruško, moc zdravím i vaše pacienty, i když dnes ještě tropy nejsou, tak hodně zdravíčka. Příjemnou službu. No a si pošlem písničku.
0: Country Radio.

0: To je dnes krásně. Prostě léto, jak má být. Uvaříme čaj, něco zakousneme a razíme dál.
1: Tak to je country léto. Country počasí.
2: I odpoledne teplo až 32 stupňů. V noci teploty klesnou na 17 až 12, v údolích na 9. Zítra je neděle 26. července. Ráno a dopoledne bude převládat polojasno až oblačno. Postupně může být i místy zataženo. Odpoledne čekáme ojedněle a večer místy přehánky anebo i bouřky. Teploty zítra 27 až 32. Na horách kolem 23. Povane většinou mírný jižní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
0: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
3: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
4: S Bohem, lásko, nech mě jít.
3: Vzpomínky.

a tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety a pak další vzali metin.

Alan Jackson. Pěkné odpoledne, začíná další hodinu odpolední vysílání na Country Rádiu. Zdraví Jitka. Já tady mám klimatizaci na všechny otázky, které dostávám, jak trávím léto v práci. Já, my tady máme klimatizaci a já si můžu dát stupňů, kolik chci. Mám tam 19 a minulý týden, když jsem měl 19 a přistřídal mě Miloš v neděli, tak normálně řekl, že jsem blázen, 19. Ale bylo to perfektní. Tahle písnička je krásná. Jaroslav Samsonovým Trávou, potom Pavel Bobek, Tony Lillehardt, Marty Rubens. Prostě, co máte rádi na Country Rádiu.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Tak kdo pak se dovolal? Vítejte, hezkou sobotu přeju.
2: No, Zdenda od Bouzova se dovolal.
1: Hezký den, ahoj.
2: Konečně jsem se teda dovolal, to je pravda, jako, no, ale...
1: Uh-huh. No já jsem ráda.
2: Ten, že prostě, když jsme byli menší, no. Jako v takovým tým školním věku, jezdili jsme na Sestkou Hartu, kde prostě jako Moravica byla teplá, když bylo léto.
1: No.
2: Jako řeka.
1: Ano.
2: Jo. Když přišla bouřka, byla bouřka. Nebyly takový třicítky, čtyřicítky, nebo něco takového, nic nebylo.
1: Že to nebylo dřív, čtyřicítky?
2: Všecko se to teďka mění. Taky prostě na zahradě prostě zrajou fíky, broskve, všecko možné, a to jsme 540 metrů nad mořem.
1: Páni, fíky máte? Opravdu je máte jako v Chorvatsku,
2: fíky,
1: jo?
2: Fíky dvakrát do roka.
1: No páni, to je ale rozdíl, když si člověk koupí v zimě fíky, jako ty...
2: Přesně jako, tak, jako my je máme je od nás. A
1: no to tak to přeju dobrou chuť.
2: Blíjo fíky, protože my to nehnojíme.
1: Takže vy jste
2: maximálně
1: vlastně rádi.
2: Se k tomu přidá nějaký koňský ten trus, no? Do rajčat, do všeckého, do záhonu a toto a jinak nic. No.
1: Takže vy jste rádi, když jsou vlastně takovéhle tropy, že jo? Vy to
2: no,
1: vítáte.
2: Tak ne, že nejsme, jako prostě mě to ubližuje, protože no. Já funguju tak do těch 25 stupňů.
1: Uh-huh.
2: No. No a potom, nebo pak už teda trpím, jako víceméně, takže zalezu někam.
1: Asi
2: no,
1: nejsi sám, si myslím.
2: Abych nebyl prostě na tom sluníčku. Když mě někdo vidí, tak říká.
1: No tak já vidím ten přínos v tom, že vám všechno zraje na zahradě, že jo?
2: Takže budou ostružiny, budou maliny, budou broskve,
1: uh-huh.
2: Budou švestky se zvětijou. No.
1: Co dodat? Léto budíš pochváleno asi, že jo? Dobře, tak já jsem moc ráda, že jsi zavolal, že jsme našli na tom horkém létu něco pozitivního. No a zdravím zahradu a celou rodinu. Ahoj,
2: no,
1: Zdendo, zase
2: se
1: někdy.
2: No tak daří trošku, tak tobě taky a mně se krásně a
1: děkuju.
2: Přeju ti nádherný odpoledne a celou krásnou neděli, jestli pracuješ, nepracuješ.
1: Jo, i zítra, ano.
2: Ale prosím,
1: tě, takže můžeme i zítra pokecat.
2: V neděli. A tak za příplatek dejme tomu, ano.
1: Dobře, tak nějakou tu písničku zítra taky pustím.
2: Jo.
1: Hezkou
2: tak
1: sobotu zatím, Zdendo.
2: Ahoj.
0: Country Radio.

si na met, než jsem stačil vymyslet si pro ní nějakej song, nakonec jsem zase zůstal plonk. Když zastavil před salůnem dostavnický vůz, ten, co přivez tanečnice, samej prýma kus.

jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už ne.

Hezkou sobotu, hezké léto přejeme, tady je Country Radio. Dohráli, dospívali Texmeni, Pochod amerických námořníků. Písničku najdete na LP Calamity Jane z roku 1992. Zavítáme teď na chvilinku na Country Radio za hranice. Pustím vám jednu z nejvlivnějších osobností 20. století, Boba Dylana. Hudebně i kulturně je zařazen například mezi 100 nejvýznamnějších lidí století a časopis Time ho nazval básnickým mistrem, kousavým a nebojácným sociálním kritikem, vedoucím duchem generace kontrakultury. A podle deníku New York Post svého času Bob Dylan taky hrával na kytaru a zpíval ve školce, kterou tehdy navštěvoval jeho 5letý vnuk a rodiče dětí se o tom doslechli poté, co jim děti vyprávěli o podivínském kytaristovi, kterým zpívá hrůzostrašné písničky. Takže nejen ocenění za hudbu od odborníků a dospělých a od muzikantů, taky od dětí. A navíc Švédská akademie udělila Bobu Dylanovi Nobelovu cenu za literaturu, za vytvoření nové formy básnického vyjádření. Kromě toho má samozřejmě taky ceny muzikální nebo za muziku, 11 cen Grammy, filmového Oscara, no a taky Zlatý globus. A teď hraje na Country Radio. Pěknou poledne.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Pěkné odpoledne, tak máte asi spíš čas občas napsat, než volat. Ahoj Jitko, návod, jak přežít léto, nemám, píše Jarin, ale při teplotách 30 stupňů si vždycky na kole krásně prohřeju záda a klouby. A až to nebudu dávat, tak rozevřu deštník z Country Rádia a budu krásně ve stínu. Ano, Jarin, nesouhlasím, hledat pozitiva, to je dobrý přístup, protože počasí vždycky nějaké bude, že? Co my s tím?
0: Country Rádio.

0: Country počasí.
1: Zítra je neděle 26. července. Ráno a dopoledne bude převládat polojasno až oblačno, postupně místy i zataženo. Odpoledne ojedněle přeháníky nebo bouřky. Teploty zítra 27 až 32. Na horách kolem 23. Většinou mírný jižní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
0: Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie. Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
2: Stařičký šerif už líně, prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

nástrah tíhčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu pod víky poslouchat slavíky,

Líbila? Petr Kocman a Slunce svítí, serečka Mr. Country. Pěkné odpoledne, vítejte v další hodině, 16 hodin 10 minut, za hodinu vlastně už budou písničky na přání, jenom připomínám, že dnes je 25. července, znáte někoho, kdo má narozeniny, svátek? Kuba má svátek, tak i ji můžete popřát přes SMS bránu číslo 720 00 11 11. Ano, červenec nám pomalinku končí, 25. Ani jsme si neřekli, že červenec jako takový měsíc. Původně to byl vlastně malý červen a ta přípona ec vyjadřuje tedy následnost, že červenec následuje po červnu. Tak červen, červenec. No a proč? Protože začínají zrát první ovoce červené barvy. Červenec je tedy období, kdy už všechno červené ovoce, které začalo zrát v červnu, tak v červenci už by mělo být zralé. A ještě tady máme takový malý háček, proč třeba v angličtině nebo v němčině nebo i ve slovenštině není červenec, ale je tam júl, júl třeba na Slovensku. To bylo tak, milé děti. V římském kalendáři měl měsíc název Quintilis od latinského pátý, neboť do roku 153 před naším letopočtem byl červenec pátým měsícem. No a co se nestalo, v roce 44 před naším letopočtem byl zavražděn římský císař Julius Caesar a jeho nástupce Marcus Antonius na jeho počest změnil název měsíce na Julius.

skončila jsem na mateřský, pobírám teď rodičovství, už mě nechtějí ani v Tesku, je na čase vydat desku.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Pěkné odpoledne. Tak teď ještě tropy nejsou, ale blíží se víkendová otázka nebo téma, jak přežít léto třeba právě s těmi teplotami, které jsou na spadnutí. Tak taková davová psychóza, nebo respektive když umíte pracovat třeba se svou psychikou, tak to je nápad posluchačky Věry, a ač to asi neměla v úmyslu, píše a zdraví Mítko. Venku je zatím snesitelně, fouká vítr, doma je mi skoro chladno. Možná je to tím, že si vyšívám vánoční přáníčko.

za vločkou vločka z oblohy padá, chvilinku počká a potom ta je. Na staré sesli sedí pan Lada, obrázky kreslí zimního kraje. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima za okny je.

mokré bílé svinstvo padá mi za limec. Už čtvrtý měsíc v jedním kuse, furt prosinec. Večer to odhážu, namážu záda, ráno se zbudím a zas kurva padá. Děcka mají zmrzlé kosti, saňkuju už jenom z povinnosti. Mrzne jak svině, 30 pod nulu, auto ani neškytne, hrudky se dělají v mogulu. Kolony aut, krok, sun, krok, bo silničaři tak jak každý rok, jsou překvapení velice, že s nich zasypalím silnice. Pendolino stojí kdesi gupolomy, zamrzli mu všecky cederomy. A policajti, ti to jistí z dálky, zalezli do arálky. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima.

Na Vysočině zavřeli do jedničku. Kamiony hrali na honičku. Takzvané rally letní gumy. V tým kopcu u Meziříči spěchali s melounama a teď jsou však víte kde. Na ČT1 studio sníh. Voldanová sedí na saních. A v Praze kalamita jak na Sibiři. 3 centimetry sněhu. A u muzea 4. Jak dálce vidím zasnížený hříb, říkám si, pravče Čechu, ty jsi byl strašný cip. Kdyby si popošel ještě o pár kilometrů dále, tak jsem se teďka mohl kdesi v teple v plavkách valet. Místo toho, abych se člověk bál zajít do Teska na nakupy, jak jsou tam na těch rovných střechách sněhu kupy. Do toho všeho, jak mám zmrzlý nos a líca, tak ještě z rady a provokatér nohavica. Mladovská zima zákliv a srdce jí má bílá nostalgie. Mladovská

0: vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Ani pondělí ve vysílání s Kačkou a s Vláďou nebude skoupé na informace.
2: Řekneme si mimo jiné o rekordně vysoké teplotě naměřené v Klementinu za celou dobu měření, což už je od roku 1775.
1: Připomeneme si i obrovský úspěch Emila Zátopka na olympijských hrách v Helsinkách.
2: Neminou vás ani pravidelné soutěže.
1: A chybět nebude ani muzika.
2: V pondělí od 6 do 10 se na vás těší
1: Kačka a Vláďa.
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

Dobré odpoledne, máte doma CD Svátek z roku 1991, tak z něho jsme právě hráli Hoptropáky, nehrálo se o ceny. Hráli jsme, nehrálo se. Tak 16 hodin 53 minut hrajeme samozřejmě dál. A v 17 hodin se budu těšit na slyšenou v písničkách na přání na Country Radio. I work on the border. I see what I see. I work on the border. And it's working on me. I lie awake at night. Knowing what I know, there's a price on the head of every border patrol. Where the smugglers do business, that's where I make a stand. I know this old desert,

0: Léto s Country rádiem. Country počasí.
1: Zítra je neděle 26. července. Ráno a dopoledne bude převládat polojasno až oblačno až zataženo. Odpoledne čekáme ojediněle přeháňky nebo bouřky. Teploty 27 až 32, na horách 23 a povane většinou mírný jižní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
0: Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže nůž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě.
3: Country Rádio.
0: Country Rádio. Naladíte i v

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Příjemný podvečer a vítejte. Začínají dvouhodinové písničky na vaše přání jako každou sobotu. Zdraví vás Jitka, teď je 17 hodin 4 minuty a tolik hodin a minut slaví svůj svátek Jakub a taky Timur. Přejeme všechno nejlepší a vám všem, kteří máte narozeniny, hlavně hodně zdravíčka. Hezky všechno oslavte, no a jdeme rozdávat hudební dárky. Dobrý den, naše parta, milé Country Radio, ze zahrádkářské osady z Nové Bystřice pořádá v sobotu 25. tedy dnes prázdninovou zahradní párty. No a protože peněz je málo, raději jsme za ně koupili štěně, tak hrát nám k tomu bude Country Radio. A když už tak zahrajte všem našim skvělým kamarádům ze zahrádek písničku, ať nám to tady všechno hezky roste, nepřijdou kroupy, no znáte to. A děkujeme, že nám tak hezky hrajete, posloucháme Country Radio Imrvére, do studia zdraví Petr a kolektiv zahrádkářů z Malinovky. Tak já vás taky moc zdravím, milí zahrádkáři z Malinovky a Petře. Zahraju vám moc ráda, když jste z té Malinovky, třeba Malina Brothers, protože Country Radio hraje písničky country, trampské, bluegrass a tak podobně. Takže přejeme dobrou zábavu a užijte si Malina Brothers.

Tady je Country Radio, písničky na přání. Dobrý den, vážené Country Radio. Chtěli bychom vás požádat o písničku na přání k dnešnímu svátku našemu Kubíkovi Štérovi. A prosím nějakou písničku od Jindrika Jaka. Moc děkujeme, posíláme pozdrav do celého Country Rádia a celé rodině ke grilu Jenda, Janička a Josefínka. Milé Country Rádio, prosím o písničku od 10 k 5 pro všechny posluchače Country Rádia. Děkuju, Hana. Dobrý den, chtěla bych písničku Jen ty má sázavo pro mého kolegu Míru, neboť je to jeho oblíbená písnička. Moc děkuju, přeju hezký den vám i všem posluchačům.

0: i ten ti dám.
1: Country Radio.
2: Dvě děti sedí v ambulanci, vyházet to do půlnoci, nemám žádnou šanci. Jednoho ošetřím, dva přijdou, tak to mám rád. Dneska to tu žije, dneska nepůjdeme spát. Pět dětí sedí v ambulanci, vyháze to do půlnoci, nemám žádnou šanci. Jednoho ošetřím, dva přijdou, tak to mám rád. Dneska to tu žije, dneska nepůjdeme spát. A pojďme na nějaké ty sloky. Dobrý večer, milé děti, dneska to tu půjde od 10 k 5. Dneska bude bolest veliká a první přijde na řadu, kdo nejvíc naříká. Dneska bude bolest jako žádná jiná, moc mi tady nervy, to není moje vina. Za blbost se platí a přichází trest, je to poučení, blbče, neměl si sem lézt. A už jich je tam 10.

Pojď sem, kluku, já ti vyndám klíště. Ještě si to sakra rozmyslíš, že si sem přijdeš příště. Ambulancí po večerech rozlehá se řev. Já miluju svou práci, miluju krev. S tímhle si sem přišel jako doopravdy, cože? Tak si tady lehni, já už si brousím nože. Kosti už jsou vrženy a máš, co chceš. Na dnešní večer, kamaráde, nezapomeneš.

Mě to vážně mrzí, ale je to fakt smůla, že IQ tvých rodičů je čistá nula a doktor, co tě ošetřuje, chodí do práce si léčit svoje ego a vybít frustrace. Že doktor, co tu dělá, je hodnej až pláče, možná si měl přeci jenom zůstat doma radši. Hlavně bejt pozitivní, každej ví, že doktor, co tě nezabije, ten tě uzdraví.

spát. Pojďme vyložit karty na stůl, teď si v mojí péči utrpení zbližuje a bolest léčí, tak zatni zuby a zadrž dech. Budu to já, kdo se bude odteď zjevovat v tvých snech. Budu to já, kdo bude odteď tvoje noční můra. Já jsem jenom jeden, ale vás je fůra. A na světě je plno utrpení, plno krás. A já jsem tu jenom pro vás. Tak přijďte zítra zas.

0: spát.
1: Děkujeme moc. Martin Čepelík, Andrea Minema.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
3: Pěkný podvečer, posloucháte písničky na přání a máte-li chuť a čas, můžete si o písničku zavolat. Dobrý den, Country Radio, kdo pak se dovolal?
4: Ahoj Jitko, já tě zdravím, tady Jirka.
3: Ahoj Jirko, co vybereme?
4: Já bych vybral Kříž z plastiku od Babiho Daňka.
3: A pro koho? Bude pro někoho?
4: Bylo by to pro vnuka Jakuba, dneska má svátek.
3: Je, tak moc zdravíme, tady už je písnička, ahoj.
4: Děkuju, ahoj.

0: Posloucháte Country Radio.
1: A písničky na přání. Teď budeme hrát ke krásným 90. narozeninám. A pro koho? Milé Country Radio, tak pěkně od Adama. Můj strýc má v sobotu 25. července přenádherných 90 let, tedy dnes. Je to neuvěřitelně vitální člověk a i když má občas nějaké zdravotní problémky, přesto přeze všechno, když s ním mluvím, tak si připadám, že mluvím se svým vrstevníkem, kamarádem. Pořád je plný elánu, má neuvěřitelnou paměť a je taky mimořádně vtipný a zvídavý. Jeho každodenním společníkem je Country Radio a tak mu ke krásným narozeninám posíláme písničku od bratří Nedvědů Všechno nejlepší. Můj milý strejdo, přeju ti k tvým krásným 90. narozeninám za celou naši rodinu, ať ti slouží zdraví, stále stejnou vitalitu, vůli a bojovnost, se kterou si mým příkladem už skoro 60 let. Krásný narozeninový den. Máme tě moc rádi a těšíme se na oslavu. Eva s celou velkou rodinou. Krásné narozeniny.

Milé Country Radio, prosím o písničku Matka od Evy Olmerové pro svou maminku Anu Hájkovou z Nového Knína k jejímu zítřejšímu svátku. Moje maminko, přestože je tomu už 30 let, co si nám odešla na cestu, za které není návratu, stále mi moc chybíš. Byla si tou nejbáječnější maminkou, které děkuji za život, vychování a za všechno, co si pro mě s láskou dělala. V mých vzpomínkách si stále se mnou, za všechno ještě jednou děkuje, dcera Věra. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro Dášu Vildovou k jejím dnešním narozeninám od Věry Martinové. Dala jsem lásku, řekám, vše nejlepší, přeje celá rodina. Blahopřejeme.

0: Ahoj, nejlepší rádio, nejlepší country rádio. Přála bych si slyšet písničku od Pavla Dobeše Ostrava, Ostrava pod Beskydami. Je velmi smutná, ale přesto se mi moc líbí. Moc děkuju, Dáša z Havířova. Dášo, hledala jsem, co se tak vůbec nemenuje. Ta písnička se jmenuje Slané potočky. Já myslím, že to je ona.
1: Ostravo, Ostravo, pod Beskydami, Pán Bůh nás opatruj, zůstavej s námi. A v té Ostravě, hluboko v zemi, tam žádné Las Vegas nebylo a není. A když už striptiz hledá tak mužsky, bo navrch nemůžeš poslat prázdné vůzky. Po republika žene po antracitu, čeká na kvalitu.

roboty chlapi. Jdu na dvě na tři, po prach třeba splachnout, to už k tému patří. Polívka chladná, kobzole zimné, kurdy ne bohušu, nehněvej ty mne. Maruna vyhlída před Prahem venku, možná, že po šichtě je na jeremenku. Jestli zas budeš cítit porumě, neopovažuj se lehnout si ku mě. Jestli zas vypadáš jak usta hromu,

žida není. U Šimka tež ne. Kurdy nepoušu, to není běžné. V Leindolfě nebyl, v Helbichu težní. Kdo vyzda vyfaral, jste jami těžní. Ženské si dali židle pod stromy, mezi moderní domy. A hned se hádali, který víc zlobil, co kere ten kery, chlap horšího zrobil. Co se tě natrapil, večer po večeru, ten ti byl děvucho, jenom na dožeru. Děvucha neslyší, co právě jiné, voda v Ostravici nadarmo plyne.

chtěl každá rada, je maloplatná. Neříkej Bohušu, že byla špatná. Přisahám na všecko, kdybys byl s námi, nikdy bys nemusel do té těžní jámy. Kdybys baj seděl na jeremenku, sama bych nalela a podala ti sklenku. Nedělní oběd, děcka se kroťte,

utichnul větr, slunečko hřálo, horbe s kydami, začalo být jaro. Slané potočky, kanů pod očky, slané potočenky, kanů pod očenky.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Ano, do písniček na přání můžete taky volat. Číslo je 210 323 333. Ahoj, prosím, pro moji rodinu a táborovou osadu neznámá od BB Country Starou pravdu, děkuji moc, Jana. Milé Country Radio, srdečně vás všechny zdravím, prosím o písničku Řekni, kde ty kytky jsou od Tria, takže v originále Peter Paul and Mary, moc děkuju. Petr ze Žlebu u Čáslavy, tak zahrajeme. Zvedám telefon ještě, ať je nás víc v éteru. Dobrý den.
2: Dobrý den, to tady posluchač Mirek.
1: Mirku, co to bude?
2: Tak jsem potěšen, že jsem se dovolal.
1: Jakou písničku, prosím?
2: Tak dáme třeba Kaluš od Jiřího Šmicra.
1: Ta dlouho nezazněla.
2: Právě proto.
1: Tak jo, Mirku, dobrý výběr, Jiří Šmicr, Kaluš, za chvilinku.
2: Všetně Kuby Jirouška.
1: No, ten bude mít radost.
2: Tohoto týdne přeju hezký den s Country Rádiem všem. Děkuji, na shledanou.
1: Na shledanou, Mirku.

Posloucháte písničky na přání. Ahoj, Jitko, grillujeme na zahradě, máme tady Kubu, který má svátek, tak mu prosím zahraj nějakou hezkou písničku, všechno nejlepší přeji kamarádi Honza, Pavel, Jirka a Tonda. Taky blahopřeju. Ahoj, prosím o píseň Křížem krážem pro všechny dobré lidi. Děkuju, Míla z Brna.

0: Country počasí.
1: Zítra dopoledne má být polojasno až oblačeno, postupně až zataženo. Odpoledne čekáme ojedněle, večer místy přeháník nebo bouřky. Teploty zítra 27 až 32, na horách 23. Většinou mírný jižní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
2: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
3: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
4: 50 let skupiny Asonance a 35 let folku na Country Rádiu. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50letá Asonance, Marianne a Isara. Jako hosté vystoupí i vaše Kroud se skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country Rádia a skupiny Asonance už nyní.

0: Radio.
1: Až zhasnou ohně nad oslavou, až loďky z kůry neuplavou,

síla peněz postaví hráz, až srdce trampů obalí mráz.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Pěkný podvečer, vítejte v další hodině písniček na přání na Country Rádiu. Jenom připomenu, že každou sobotu jsou písničky na přání na Country Rádiu dvouhodinové, takže vítejte u té další hodiny, zdraví vás Jitka, už se dívám, co pak nám přibylo tady do schránky, co objednáváte. Krásný podvečer, Jíťo, prosíme pro všechny Jakuby z Country Rádia a taky pro vás něco od Fleretu, moc děkujeme, tři čmeláci. Zdravím, mávám, moc ráda něco vyberu, zahraju, no, něco od Fleretu, tak jak si přejete. Krásný podvečer všem, milé Country Rádio, prosíme pro všechny dnešní oslavence a pro celé Country Rádio, babičku Dalilu, moc děkuju, Vlaďka. Dobrý den, chtěli bychom vás poprosit o zahraní písničky od Ladislava Vodičky, byl to Shane, k nám na osadu neznámá, jmenovitě pro Jirku Básničku, Marťase, Honzu, Ivu, Pepu, Denisu, Jirku, Páju, prostě pro všechny, co tu s námi jsou a moc děkujeme. Zdravím, mávám, Shane přichází.
2: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vrážčitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
3: Byl to Shane.
2: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Prý zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Prý strašlivě se začal smát, kdy slyšel jméno Shane.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: Shane to je zlý svědomí, lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A ten na to se objevil, střelec jménem Shane.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: A v salůnu tou dobou Reed se svojí bandou pil. Ten Reed by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klan. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít, měl v očích chladnej cejn. A v salonu byl mrtvej klid, on jmenoval se Shane. večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jízvu na boku a mý jméno je Šen.

Pěkný podvečer, posloucháte písničky na přání na Country Rádiu. Je sobota a tak jsou dvouhodinové. Zdraví vás Jitka, už se dívám, jaké další písničky jsou na řadě, jaká přání splníme. Dobrý den, milé Country Rádio, chtěl bych nechat zahrát písničku Sotva se narodíš od skupiny Hop Trop pro mého manžela Jakuba k svátku. Přeju hodně štěstí, hodně zdraví a hodně lásky. Magda.

Děkuji a moc zdravím. Ahoj, nejlepší rádio, milé Country Rádio. Zahrajte prosím pro mě a doufám, že je nás víc pro radost. Od Jiřího Štědroně Belindu moc děkuju, vaše stálá posluchačka. Tak máme Belindu? Koukám. Máme.

srandy. Pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. A vystupuji z vlaku, který mizí v dálce. Stojím v České Třebové a všude kolem Pražce vždyť je jaro. Zapni si kšandy,

je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj.

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj.

koty hraj a naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj.

šandy. Pozdravuj vlaštovky a musikoty hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mázec. Děda mráz si nepřinese ani jeden pražec. Vždyť je jaro, zapni si kšandy. Pozdravuj vlaštovky a

0: si kšandy, lítali vlaštovky a zelená se háj.
1: Vstávat a cvičit, a nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Ani pondělí ve vysílání s Kačkou a s Vláďou nebude skoupé na informace.
3: Řekneme si mimo jiné o rekordně vysoké teplotě naměřené v Klementinu za celou dobu měření, což už je od roku 1775.
2: Připomeneme si i obrovský úspěch Emila Zátopka na olympijských hrách v Helsinkách.
3: Neminou vás ani pravidelné soutěže.
2: A chybět nebude ani muzika.
3: V pondělí od 6 do 10 se na vás těší
2: Kačka a Vláďa.
1: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
4: Tady jsou písničky na přání. Kdo pak se dovolal? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady je skupina kamarádů z Bojova.
4: Ano.
5: A rádi bychom si pustili písničku. Je to pro úžasné kamarády z Bojova.
4: Dobře, tak taky moc zdravím.
5: A doufám, že si s námi Country Radio trsne v redakci.
4: No to nevím, jestli ten démon alkoholu a dvoběho rivoli je zrovna... Tak vyzkoušíme, jo? Tak já pouštím.
5: Tak jo.
4: A moc zdravím. Naschledanou, naslyšenou.

Dobrý večer, posloucháte písničky na přání na Country Radio. Jirka ze Suchovršic, moc zdraví Country Radio, děkujeme. A prosil bych Valdu Matušku pro všechny Kristýnky, včetně naší maminky, s přáním všeho nejnej, hlavně štěstí, zdraví a lásky k svátku. Dobrý den, chtěla bych zahrát písničku Divoký horský tymián a bylo by to pro maminku Lidmilu Jelínkovou ze Cvrčovic u Pohořelic k jejím krásným 75. narozeninám, které oslavila 22. července. Všechno nejlepší jí přeje dcera Kamila a celá rodina. Taky moc blahopřejeme. Písnička je tady. Hezkou oslavu.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

kajsoval, rád brandy pil a někdy serval. Když mýval sám, tak díval se rád, jak mraky nebem jdou. Tu volnost mrakům záviděl snad ten Joe, frajer Joe.

0: Dobrý večer, posloucháte písničky na přání. Ahoj Jitko, chtěl bych zahrát Aničce píseň Charlie Phantom 305 pro Aničku z Ostravy. Všechno nejlepší přeje manžel Zdeněk. A my taky, Aničko, zdravíme. Všechno nejlepší.
1: Až na západní pobřeží mě vedla představa, že jednou narazím na místo, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizernej štací. Dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to málem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečný chlap a tím, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zved, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno. A on na to, že neví sám, a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy nespatřil víc než zadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvástali se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím dámhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem a každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka, Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný stěšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plný dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře. A pak se z lesa vyvadal ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.
2: Country Radio. Nejvíc country.

0: Co, kluci? Budem se taky smočit?
1: No, já bych ještě počkal.
0: Tak za chvíli...
1: Možná zítra.
2: Nikam nespěchejte a vychutnejte si ho. Léto s Country rádiem.
3: Tolik pro dnešek dvouhodinové písničky na přání na Country rádiu. Ty další klasické hodinové budou zase zítra v 17 hodin na Country rádiu. No a jak vlastně bude zítra? V noci na zítřek čekejte teploty kolem 17 až 12 stupňů, v údolích kolem 9. Zítra se probudíme do neděle 26. července. Ráno a dopoledne bude převládat polojasno až oblačno, postupně může být i zataženo. Odpoledne ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty 27 až 32, na horách kolem 23. Přeju vám hezký večer, díky za pozornost. Teď vás čeká pásmo písniček, které máte rádi na Country rádiu, tramské, čundrácké country. No a hezký večer, loučí se Jitka. Ahoj.
2: Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
4: Hned ráno namočíme splátky, dokud je klídek nad řekou. Do fousu píchnu redko, já svoji dýmku pravěkou.
2: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
5: Hraní blíze mraky pádí jako stádo splašený, každou chvíli se tu bouře rozječí.
2: Případně provětrat starý maskáče.
6: Když

takové příjemné posezení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme country rádio, nemá to prostě chybu. Country rádio. Naladí.

prach najednou změk. Co když náš táta rodině řek, všechno jsem prodal, musíme jet. Těšte se všichni na novej svět.

Jo, co pak asi dělá náš starý šerif Brady? No, jak znám jeho krásnou Mary, tak asi luxuje, klepe koberce nebo meje v okna. Já si k tomu aspoň pustím nějakou trampskou klasiku na country rádiu. Country.

Když na večer den zhasne a slunce prchne spát, je v lese všechno krásné a kouzel akorát. Pod korunami stromů se usazuje klid. Sem totiž chodím domů, mám prostě lesní byt. Sem chodím s deskou laní a tají se mi dech. Tu modřín se mi klaní, tam zase lákáme. A šišky do mých dlaní snad nechtějí padat dnes. Jen smutek se mne straní, tohle je prý.

květům více báta, však louky samý květ. A všechno se tu směje, jen z dálky štěká pes. A každému se přeje,

se mi klaní, tam zase lákáme a šišky do mých dlaní snad nechtějí padat dnes, jen smutek se mne straní, tohle je prý.

bude chtít jít zpět pod korunami stromů se usazuje klid.

se mi jde, tu modří se mi klaní, tam zase lákáme, až ještě do mých dlaní. Snad nechtějí padat dnes jen smutek

a ráno po špičkách se blíží. Kdo ví, kam vydáme se dál? A kde se naše

Můj strejček Jack, když narodil se, to bylo slávy. Pan starosta gratuloval, bučeli krávy. Táta z něj chtěl každým coulem námořníka mít.

každý večer jezdí do mlení. Táborové ohně planou tmou, kol kolem nich pionýři sedí.

Jo, to jsme si to letos užili. Každý pátek v hospůdce, kytary zněly údolím a těch flašek. No, dneska si dám potlach na country rádiu a bude taky dobře. Country.

0: lesu přišel starý zlý vlk, co hnal ovec peť.
1: Náš bača si nacpal fajfu a přitom se smál. Povídej ovčáku milý, jak to bylo dál.
0: Za těj druhej vojny veru zlý čas bol. Z hory přišel starý medveď, skandr stáda bol. Pred takým nešťastím veru lepší je sa schovať. A i keď ovce ubývají, můžeme odlovat.

0: I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.
1: Mrak zastřel slunce, krvavý. A hej na ptáku, na jich míří. Kam složím nohy,

tenký zvonění, nad hlavou zvláštně tichý počasí. Člověk prý to nezmění, tak čekám, jestli blízkne na časy.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na pohádkový chlum u Třeboně. Už 25. ročník velkého setkání vodníků proběhne od pondělí 27. do pátku 31. července. Čeká vás celodenní program pro rodiny s dětmi. Hrané pohádky, pohádkové lesy, vodnická kapela rybníkáři, dílny pro děti a koně. Zlaté šedesátky zahrají na Konopišti v pátek 31. července od 18 hodin. Během večera zazní největší hity, převážně beatové éry let 60. a 70. Má se hrát venku, ale připravená je i mokrá varianta v případě nepříznivého počasí. Informace najdete na Facebooku Zlaté šedesátky. Country festival Starý dobrý western se koná od pátku 7. až do neděle 9. srpna u přehrady Bystřička ve Vsetíně. Letos vystoupí Tomáš Linka, Jakub Smolík, Kop, Gimpleři, Lokálka, Pouta, Žaboši a spoustu dalších. Bude to opět festival plný hvězd a milých setkání. A tak Smeni se chystají do Mladé Boleslavy. V sobotu 8. srpna vystoupí v 19 hodin na Michalovické Putně. Hosté večera budou Nové struny. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Sobotní potlach v kouři táborového ohně. Country Radio.

řeknu vám, letos se nám potlach moc vydařil. Přijela kupa kamarádů, Jerry píchnul půlku, ohnivec se snažil, jak topič elektrárenský, jenom šerif Bizon si mohl tu kytaru aspoň naladit. To na country rádiu, to i při potlachu vždycky ladí.

0: kolik je druhů různých smrti trestů, všechny mám slíben. Až mi stáhnou neprůstřelnou vestu, budu to mít spočtený. Spaní už taky nemám klidný, mám se čeho bát. A poldové na mě nejsou vlídní, hledá mě lec, který stát. Vlastně mám, co jsem jako kluk chtěl, stal jsem se šoférem. Tak co na tom, že to jednou skončím malérem. Až budu jednou viset a ty se, mámo, zeptáš proč, můžu říct jenom jediný, za to může bourák značky Dodge. Tak kam to bude dneska, šéfe?
1: First National Bank.
0: Oh, yes. Pancéřová dočka je můj vysněný vůz. Šest vejfuků za mnou zpívá svý gangsterský blues. Když naplno zmáčknu tyhle svý varhany, můžu si bejt jistý, poldové jsou nahraný. Jo, pancéřová dočka, marnivá ženská.

Pancéřová dočka zná temný uličky, na všechny dotěrný poldy má svý fintičky. V jedný ruce volant, v druhý

0: Pancéřová dočka je můj vysněnej vůz, mistr Kat se dočká a pak bude šluz. 12 poldů na Harlejích bude můj doprovod, než pod černým trámem podrazej mi schod. Pancéřová dočka je pro mě pravej vůz, i když z mýho života ufikla pěknej kus. Táhnu ke všem čertům, vždyť nejsem posera, ať si Lojza Kápo hledá novýho šoféra.
1: Country Radio. Sobotní potlach v kouzlu.

trochou štěstí a taky strachu. Na cestě otisk pak nechali v prachu. Kožený boty vojenských sborů, tak jako mapu, kde sejdem se spolu. U starých fotek

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Fidel by z nás měl radost.

u dveří mého bytu. Potkal jsem na schodech vepřovou kýtu. To ovšem zdaleka ještě není všecko. S tou kýtou se za šlachu vedlo plecko. Asi byl bezmasý pátek, tak šli na procházku z jatek.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Zatracení blázni od Falešné karty.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

Tenkrát jsem ještě nevěděl, stařičký Don Diego, co to hřib je pro tebe znamená. Nevěděl jsem, že se přihnalo štváno žárem až k vratu.

To bylo pořád, kam tak spěcháš, trempe kamaráde? Já přijdu za tebou, přijď jen na malou chvíli, poplujem spolu. A jen se trochu ochladí, už ty paďoury ven nevytáhneš. No co, pustím country rádio. Tam je potlach každou sobotu.

to v star magazínu, kdybych ještě stih tu tu svoji šickou noc.

Nejznámější trampské písně i kousky dávno zahalené kouřem táborových ohňů. Prostě trampská sobota na Country Rádiu.

Jo, tyhle dlouhý sobotní večery já mám rád. Dám si trochu másla do grogu, prošťouchnu starou briérku, na houpací křeslo hodím deku vonící od léta kouřem táboráku a pustím country rádio. No to je ono. Country rádio.

0: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 28. července strávíme opětovně ve společnosti dámských hlasů Trampské písně.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.
2: Hej, hopla,

Planej vítr, jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi.

Alcazar, Lone Star, Údolí oddechu, El Paso, Zlomená fajfka. Ty staré osady, kde jsem zanechal mládí, vzpomínky. No, asi taky ledviny. No což, starý parde, hrábni do strun.

Kam asi osud zavál moji krásnou zlatovlasou Kitty? No, patrně hlídá vnoučata nebo kouká na bednu. A já si zapálím dýmku, dám si něco ostřejšího a poslechnu si nějakou tu trampskou klasiku.

Řeka hučí, kačák hučí jak Mississippi, Niagara hučí teskně. No a já si zahučím někam do stínu a poslechnu si nějakou tu trampskou klasiku na country rádiu.

0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio.
1: Kolik prach výří,

ve skříň, a když jsem chumáč brachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek, party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

Jo, co pak asi dělá náš starý šerif Brady? No, jak znám jeho krásnou Mary, tak asi luxuje, klepe koberce nebo meje v okna. Já si k tomu aspoň pustím nějakou trampskou klasiku na country rádiu.

akord na kytaru tančila jen pro mě Mario. Větší byla jen o hlavu, popíjela s rumem kávu a já cucal vermut přes citron. V očích oheň plál.

Zaplatil jsem hodinkami, těšil se, že budem sami hvězdy nad Šiškovem počítat. Nejkrásnější pro ní snesu, pak odjela v Mercedesu a já zůstal na refíži stát. Kde jsi, Mario? Vím, že milion občanů tu bydlí v městě, obejdu jich denně 200, najdu si tě, ať mě bací hrom.

Sosny jsou kolem cesty všude sťaty, kauboj má polámaný všecky hnáty, zbude z něj kostí hromada. Blesk do cedru zabíhnul se akorát, jako šutr zůstal u něj Jerry stát. Upliv si zakl jako pohan sobě, hrome, teď mohl jsem skoro ležet v hrobě, tyhle ty šerty já mám rád. Jeden pro náladu, tam v teple báru, od ďábla páru ve stánu budem mít. Nech si nalejt whisky, až ti svrdnou pisky, pak teprv medle ucítíš hnedle, co je žít, bouřač se vzteká dál, stačí whisky mít na lidu. Nás chrání manitou. Hoši, kolky vzhůru!

0: jako život.
1: Tak kamarádi, vzhůru na osadu. Trampská sobota na Country Rádiu. Country.

Jen já vím, co na Yukonu drželo mě na nohou, když jsem hledal zlatý písek jenom s pánví ubohou. Jen já vím, co na Yukonu nechalo mě žít, že jsem každý večer

proč pod šiltítem do díry jsem nezales, když se kolem honil blizard, že i vlky chytal děs. Jen já vím, co pod šiltítem nechalo mě žít, že jsem každej večer

0: Jo, to jsme si to letos užili. Každý pátek v hospůdce kytary zněly údolím a těch flašek. No, dneska si dám potlach na country rádiu a bude taky dobře.
1: Říkal mi kdysi táta, že až budu velký,

Bonanza. Pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na country rádiu.

0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

loukách cučení včel. On jenom se usmál a povídá, víš, kdysi dávno jsem takový měl. Já měl tenkrát peněz, jak na bříze listí,

našel jsem skrýš, ten prsten tam dal a svý fár hnal, abych co nejdřív měl jsem zas její rty blíž, to nejslačí.

a že jednou snad vrátí se zas. Pak zašmátral rukou pod sedadlem zašlý, ještě stačil říct, kéž bych se plet. Vytáhl omšelou červenou krabičku s mašlí a v ní

0: Já upozorňuji, že ještě jsme nevyřídili dětské okénko, že děti musí jít spát.
1: No a bráním jim v tom?
0: No bráníš, protože jsme nezařadili svoje hry, které pro milé děti píšeme v bezeslých nocích.
1: A to by byla velikánská chyba, protože pro dnešek jsme připravili skvělé hry, které si určitě rádi zahrají i dospělí.
2: Tak nejprve je to hra na karavanu s velbloudy. Hra je vhodná pro parné dny ve městě. Asi 25 dětí a 5 velbloudů, představovaných ovšem rovněž dětmi, tvoří karavanu, která se motá pouští městem asi 4 hodiny. Samozřejmě nikdo se nesmí napít. Kdo má velkou

0: Krásná hra.
1: A komu by se nelíbila, tak může hrát náročnou soutěž na tátu Hub. To je moje nejmilejší. Účastníci náročné hry na tátu Hub se shromáždí ve 3 hodiny ráno na kraji lesa. Po signálu, nejlepší je silný hvist, se rozběhnou po lese a tuší označují jedlé houby. Pozor, každý hráč má pro tento účel své znaménko, například kolečko, křížek a tak dále. Ve 4 hodiny si pak hráči sednou u cesty vedoucí z lesa a kontrolují košíčky skutečných houbařů. Je-li na houbě značka či více značek, zapisují si podle nich hráči body. Kdo do oběda získává nejvíce bodů, vyhrál a je tátou Hub.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by

Malše, Úpa, Ohředie, Kamenice, Malelabe, Střednilabe, Velkelabe, Ostravice, Loučka, Střela, Marínu, Moravice, Hornát, Hnilec, Beronka, Mžela, Torice, Váv, Úv, Žiletavka, Jevíšovka, Stará.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Zatracení blázni od Falešné karty.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Zbyli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v báru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul, nejdřív jen si. A pak s ním

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada. Haha, možná můžete být rád.

0: Káčo, nebojte se, to jsem já. Čo chcám? Vodník ze Zlatý stoky, okres Těboj.
1: Máte dobro, to je to možné. Vy jste čo chcám?
2: How do you do?
1: A já jsem vás vždycky tolik chtěla vidět. Je to, já jsem se nasedávala u vody jako malá holka, abych vás tam někde viděla.
2: Tam u ty dutý vrby, víte?
1: Tam jak honila taková ta velikánská štika.
2: To nebyla štika, to byl bolen. Mě tam látil rybičky, já jsem je prodával do hotelu. To bylo krásné místo tam pod tou vrbou, víte, jak se ta voda točila?
1: Mm-hmm.
2: Se tam chodívala jako malá holčička, se tam chodívala zrzavá, pihovatá. Jednou se tam byla, pamatujete, pršelo, jak byly ty lopuchy? Se tam klouzla a vlítla jste do vody a bylo vás tam až po bradu, pamatujete?
1: Jak to víte?
2: Jste mě stála na hlavě. A později, když už jste mutovala, tak jste tam chodívala s tím zemlejné, jak se jmenoval, jak měl ten placatej nos a ty uši jako karpio.
1: To byl Mládek.
2: No jo.
1: Ale já jsem s ním tehdy ještě nesměla chodit.
2: Já vím. On mě házel jížku do vody, abych to na něj neřekl. Já rád jížku. Taky ráda jížku?
1: Moc ne.
2: Já rád jížku. Jo, to bylo krásné místo tam pod tou vrbou. Víte, jak se ta voda točila. Já pamatuju, když tu vrbu sázeli, to je 510 let. Tu sázela nějaká, ona, to byla hezká ženská, co jí sázela. Pane, tak když šla, to něco šlo. Ta si to nesla, co k ní patřilo, je mi ne. Ona byla nejkrásnější, když stála po kolena ve vodě.
1: A proč?
2: Ona měla nohy jako písmeno.
1: Jako který?
2: Jako O. Ale když stála po kolena ve vodě a ty nohy byly nečitelné, a když měla něco na hlavě, třeba košík nebo břemeno nebo cihlu.
1: A proč?
2: Ona měla šišatou hlavu. Ona když šla jen tak děti mysleli, že jde hruška širým polem a stavili se do fronty a mysleli, že bude přídělovodce. A když stala po kolena ve vodě a něco měla na hlavě a stmívalo se a padala mha a ona takhle stála a vy jste se semhle dívala, tak jste měla dojem, že by tadyhle někde mohla být hezká ženská. A ona chodila, on se jmenoval, on byl takovej, oni měli hrad naproti, oni vymřeli po přeslici vymřeli. On jeden z nich chytil přeslici někde v cizině, on bojoval u křesťáku nebo tak a přišel. To víte, vítali ho, kde jsi byl, napište, tu máš, vem si buchtu, chytli koutek, on to nevěděl, fousy měl. No a chytli přeslici a, no a vymřeli po přeslici, až se z hradu kouzilo, jak vymírali. Jeden jediný vymřel po meči, náhodou, on měl tasíno, zdvíhal se pro bajgla a pro bodce. Ale tenhle, co ona s ním chodila, ten tu přeslici přechodil. Ale on byl blbej.
1: Tak.
2: On si nepamatoval, kde má rande, tak ona mu tam právě zasadila tu vrbu, aby trouba věděl, kam má chodit. Ale měl krásný brnění ten člověk. Ten nám měl brnění takový, on, to bylo brnění, že když on byl v tom brnění, tak to brnění bylo okolo něj.
1: Ale neříkejte.
2: Ještě ho mám skovaný, to brnění. Jo, to se topili lidi tenkrát, když klavali v brnění. To jste tak málo zatáhla, to brnění už dělalo svoji povinnost. Dneska je to blbý, oni se koupají, mají ty pneumatiky okolo. Než ho z toho vyvlíknete, on se dovolá, to není ono. A nebo se to musí rychle prokousnout a ono to tak foukne do hub. Já to nerad dělám. Mimo kolegovi na labi vlí ten ventilek do krku a on teď píská. Jo. Jo, tam pod tou vrbou se scházeli, celý generace se tam scházeli a vznikali někdy. Tam přece za vašich dob, to už musíte pamatovat, chodila ta Střeboň, jak se jmenovala, náměstí.
1: Která?
2: Jak bydlela na náměstí, jak ten se odstěhoval tam. Jak měla ty tři děti s tím pekařem a její muž myslel, že je má s tím očraňků.
1: A jak vypadala?
2: Byla podobná lokomotivě. Vy si znáte, nákladní lokomotiva Škoda, model TV2.
1: To neznám.
2: Krátkej kotel, vysoký tendr. Tady měla zlatý zub, všemu se smála, všemu, jenom aby ten zub byl vidět.
1: Já už vím, kterou vy myslíte.
2: No.
1: A s kým tam chodila?
2: S tím ze staré hlíny, jak šlapal zelí pro okres. Jak měl ty žlutý holinky, říkali mu Belzebu.
1: Jak nosil ty vysoký lesklý boty,
2: no,
1: vidíte?
2: No,
1: to byly pěkný holínky, pamatujete se na ně?
2: Pamatujete se na ně, ještě je mám skovaný.
1: Jak to?
2: On v nich jednou plaval štafetu, já mu je chtěl stáhnout a oni byli fesno, tak šel s sebou. A já ho nemohl zout ani pod vodu, já musel nechat vyhnít toho člověka. Ale ona pochodila. Ona si pak vzala toho řezníka, jak měl to knihkupectví po první ženě.
1: Ano, toho krátkozrakýho.
2: Ano, on špatně viděl.
1: No, skoro vůbec ne.
2: Kolikrát je kilu svíčkový, on dal přívažek 3 mušketýry, jen to fiklo. On jednou rozeměl 2 roky prázdnin, nadspal je do buštu, lidi to sežrali a 2 roky nechtěli nic dělat.
1: On s tím měl velký potíže.
2: Veliký, on si pak koupil cvikr, ale krásný. Sajs mu ho dělal jako milou. Krásný, položil mu ksicht na papír, obkreslil na míru, krásný. 18 000 dioptrií měl ten cvikr.
1: Tolik.
2: On šel v tom cvikru po Budějovicích a díval se směrem na Rakousko. A bylo jasno. Tak ho zdravili lidi až tal z buruku. To byl cvikr, pane. Ještě ho mám skovaný.
1: Poslouchejte, neutopil se ten řezník u nás na Rybníce?
2: Máte dobrou paměť.
1: A jak pak to bylo?
2: Než blunklo to. No on přeci, on byl tlustej ten řezník. Pamatujete se, on byl lakomej, on přeci ty klišky a to kosti a ten lůj, to on nic nevyhodil, on všecko směs. Víte, že on každou sobotu oblízal špalek a ty háky, co to maso vyselo, měl díry v jazyku. A no, on byl tlustej a on si koupil, on si dal ke skautům a koupil si ten kroj, takovej skautskej, ty

0: Kažel telata?
1: To nevím.
0: On kejch a tele padlo. Víte, on jednou kejch nějak vycnil rýmu a padnul z věroléka. To byla šlamastika, teď věrolékař byl vlastně poražený na černo a on na to neměl bumáčku a no pak to nějak spatlali, že jako on řekl, že měl červinku, tak mu to prošlo. Ale měl krásný pohřeb ten řezník. Krásný.
1: Kdy pak to bylo?
0: No to bylo ten den, jak Hozorov třeba nějak chytil pivovar, pamatujete?
1: Máte pravdu, to byla ta veliká katastrofa v Třeboni, vidíte?
0: A od pivovaru chytla sákristy a od sákristy je Sáložná a pak to skočilo na hotelu Bílýho koníčka a hotel je Havlíček vyběh ven a hořeli mu kšandy a nádlesní myslel, že to je kometa a zastřelil ho.
1: No takovou katastrofu třeba nepamatuje.
0: To byla ohromná katastrofa. A mohla být větší, jenže mě došly sirky tenkrát. Ale přijeli hasiči až z Radotína.
1: A co jich přijelo? Jenže to nemohli uhasit.
0: Ale mohli, ale oni hodili tu násosnou troubu do mýho rybníka, já jsem jimi zacpal. A víte, že to mě mohlo vcucnout? Oni měli tak mocnou příkačku, tedy a pumpu, tu zemské značky, že mě to mohlo vcucnout. Ale nevcuclo.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

si má výlas z lesních strání, si má výlas z polních cest. I když víly už se dávno nenosí, jako len tvé vlasy září, jako pírko dáš se nést. Spadneš s ránem,

usmíváš, světlo dálek v očích máš. A tak mi řekni, o čem sníš. Jsi má víla, to už víš. Jsi má láska z lesklých filmů, jsi má láska z krásných snů. I když nevím, zda mi vůbec rozumíš, mám rád vůni za tvých vlasů, mám rád chuť tvých drobných rtů.

tvář, polož hlavu na polštář, ať ti pusu můžu dát. Jsi má láska, mám tě rád. Jsi můj důvod, proč jsem vzhůru, i když dávno měl bych spát. Ty však pokaždé mě vyrušíš, pořád chceš, abych ti zpíval, pořád chceš mi polštář brát. Dobře víš, že se to nesluší, já ti zpívám, ale oči se mi klíží a jen to, že mě si přeju, ať už spíš, ať je snem.

tvoje hlava dvouletá. Já mám ráno práce moc a ty jsi důvod,